0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Zpátky do školy.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šupnám, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dnes.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Kdy je učitel za hvězdu?
2: Když vezme děti na Březovou. Březová.
1: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
2: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou. Březová.
1: Resortbřezová.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Poslanci se dnes vrátí ke sporné novele rozpočtových zákonů. Prezident Petr Pavel ji vetoval kvůli obavám z dalšího zadlužování a oslabení kontroly veřejných financí. Opozice má podobné výhrady a varuje před rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti. Vládní koalice má ale dostatek hlasů a chce prezidentské veto přehlasovat. Trumpova vláda plánuje zrušit turistická a obchodní víza až 200 tisícům cizinců. Týkat se to má lidí, kteří do Spojených států přijeli na krátkodobé vízum a následně požádali o azyl. Pokud se plán uskuteční, půjde o největší hromadné rušení víz v historii USA. Očekává se ale, že krok americké vlády vyvolá také soudní spory. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala proti čtyřletému zákazu činnosti. Trest dostala za neodevzdání vzorku při dopingové kontrole. Česká tenistka se nyní obrátila na Mezinárodní sportovní arbitráž CAS. Pokud s odvoláním neuspěje, její zákaz bude platit až do června roku 2030. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Příměstské vlaky v Praze a okolí budou od roku 2030 provozovat pravděpodobně České dráhy, tedy stejný dopravce jako doposud. Podepsání smlouvy se předpokládá ve druhé polovině září. Vítězný dopravce bude na páteřních tratích na území Prahy a středních Čech provozovat po dobu 30 let flotilu velkokapacitních elektrických vlaků a součástí zakázky je také jejich pořízení. Polojasné oblačné ráno 10 stupňů, k tomu dopoledne přibývání mraku a maximální teploty kolem 25 stupňů v odpoledních hodinách. Chladnější severovýchodní vítr. Z Prahy Lucie Daňková.
10: Jsme v

0: Dvě minuty po šesté startuje úterní snídaně. Krásné ráno s vámi Michal a David. Čau, Dave.
1: Ahoj.
0: Doufám, že není slyšet má indispozice.
1: No jsi takový nějaký zahůňanej. No,
0: mám trošku rýbu.
1: Sakra.
0: Trošku rýbu.
1: A je to tady.
0: Přesně, já jsem si říkal, že srpen teprve, pane bože, tak možná i vytaháte, jo? Tak jsme v tom spolu a jsme v tom spolu i v to úterní ráno, za to jsme moc rádi. Imagine Dragons, Enemy, tím startujeme, tak hezké ránko.

0: opustila.
1: 6 hodin 9 minut, tohle Hit Radio, krásné ránko a přesně za týden se budete vy, my rodiče, v tuhle dobu vlastně už psychicky připravovat na to, co nám řeknou naše děti na to, až je budeme tahat z postele. Začne totiž další školní rok.
2: Já jsem se úplně otřás, jak jste tady před chvílí řekl, že začíná školní rok.
1: No a někdo jde třeba taky do školy úplně poprvé, my máme taky doma jednu takovou prvňačku a řeknu vám, je to velký nálet na papírnictví, asi víte, o čem mluvím. Seznam toho všeho, co je potřeba, to je, mně to přijde jak nákupní lístek pro NASA, kdyby si jel na nějakou vesmírnou expedici, jo?
2: Hele, dobrou zprávu je, že dneska letos to údajně bude stejně drahé jako loni. Horší zprávu je, že už loni to bylo drahé.
1: Dobře, tak to jsou pomůcky, to je jedna věc, to je to jako méně příjemný, ale co kornout?
2: No jasně, ten musí být.
1: Počkej, ty jsi měl kornout?
2: No jasně.
1: Ježiš, mě tady, moje včera posílá fotku, jak dcera drží v ruce obří kornout a já si říkám, tak tohle mi neudělali, že ne? Já totiž kornout v první třídě neměl, což je 30 let zpátky a od té doby vždycky, když vidím takhle nějaký prvňáky s kornoutem, tak mám chuť zastavit u té školy a ten kornout vzít. A nechat si ho sám pro sebe, protože já ho neměl. A doteď je tam nějaká ta zášť, že teda kornout nebyl, takže ty si kornout měl.
2: No jasně.
1: Ty brďo. No tak dobře, no. Tak já se opak od něj půjčím, budu si s tím hrát doma, no. Takže, co z toho vychází? Dítě má výbavu za 5000, prvňáček, ale 3. září stejně přijde domů bez přezůvek a se zim penálem. To je úplně jasný. Tak už za týden, dámy a pánové, teď Sam Feld a Jonas Blue na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Blame on me.
1: To je hlas tohleto.
0: Don't put your blame on me.
1: Rick and Bone Man, Human, Hit Radio, 7:45. Dobré ránko. Já se vám musím něčemu přiznat, já včera večer ležím u internetu a naprosto jsem nemohl uvěřit jedné věci a myslím si, že vy, kdo posloucháte, tomu taky věřit nebudete. Včera bylo 24. srpna a schválně, kdybych se vás zeptal, jak dlouho si myslíte, že je to od doby, co Pluto přestalo být planetou naší sluneční soustavy.
2: Tak pocitově maximálně 10 let za mě.
1: Pocitově 10 let, my jsme se tady o tom tak lehce bavili, Davidovi jsem dával typovat a 10 let to není, což jsem si myslel taky. Teď velký odhalení, překvapení. 20 let, čověče.
2: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
1: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný. Myslel jsem si, že to je tak 10.
2: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
1: Dobře, 20 let a jeden den. A dneska to je taky pluskovaný. Myslel jsem si, že to je tak 10.
2: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
1: Dobře, 20 let a jeden den. A dneska to je taky plus jeden den, co, nebo minus jeden den,

0: Tu, za kolik bylo? Za 80 korun máslo? Nebo
1: jednu
0: tak
1: dobu, jo, a jednu dobu, jo. 25, no.
0: No tak to je zadarmo, nakoupíme do Foroty, ať máme Blink 182, I Miss You za malou chvíli, taky aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno jede. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Mami, já mám řidičák!
8: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
9: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
10: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
13: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
14: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
15: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
16: Stavební Nedek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
17: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
18: Jedině v outletu Pop Airport.
17: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
18: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
17: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
18: Více na pop.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejem všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z hlavního města hlásíte překážky v plynulosti provozu na pražském okruhu, ve směru od letiště probíhají práce na silnici, počítejte s několika omezeními, moc to neuňte.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Zara Larsson, Hit Radio, 6 hodin 30 minut a je tu Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Plánované koncerty Kanye Westa v Rusku jsou v ohrožení. Petrohradská Gazprom Arena oznámila, že s pořadateli nepodepsala smlouvu a říjnové koncerty se tam proto nemohou konat. Pořadatelská agentura ale tvrdí, že akce zrušené nejsou a situaci dál řeší. Houpaři mají před koncem prázdnin alespoň malou naději. Minulý týden sice zapršelo na výraznější růst hub, to ale zatím nestačí. Pokud přijdou další srážky, za týden až 10 dní by se mohly objevit třeba žampiony nebo bedly. Počet aut na českých silnicích se přiblížil 7 milionům, zároveň dál stárnou. Průměrné auto má téměř 17 let. Česko tak má druhý nejstarší vozový park v Evropě, hned po Řecku.
0: 7 milionů aut, jo? Já mám tady osobně vždycky pocit, že tak 6 milionů aut se mnou stojí v pátek na dálnici na výjezdu z Prahy.
2: A ten zbylej milion někde se snaží zaparkovat tam, kde ty se snaží zaparkovat.
0: Přesně. No ale přeji 17 let průměrný věk auta, jo? Takže ještě rok. A ty auta můžu řídit sami. Ty brďo, masakr. No tak pojďme na další muziku, zdravíme do těch vašich plechových miláčků, vy kdo nás ladíte na cestách, Jerry Halliwell, It's Rain Man, tak Jelen, ještě jednu noc. My jsme Michal, David a úterní snídaní šampionu na Hit Radio, tak hezké ránko.

0: SPčka Jelenu, ještě jednu noc na Hit Rádiu 8 minut po půl sedmé, krásné ránečko. Představte si, že se s někým rozvedete, protože je bez peněz, bez práce a on za týden vyhraje 5 miliard korun. Tohle je příběh z New Yorku, to se opravdu stalo a já si myslím, že to je největší noční můra všech zlatokopek.
1: 5 miliard korun jen chvíli po rozvodu.
0: 5 miliard korun a jeho ex z toho neuvidí ani korunu a já si představuju, jak ten borec bude slavit. A asi jsme to zažili někdy každý z nás, že jsme trošku uviněný třeba ve 2, ve 3 ráno napsali svýmu bývalýmu. No, takový ta miláčku, ten to mrzí a já si myslím, že asi jako tuším, co jí napíše, jo. Napíše jí nějakou děkovnou zprávu. Emotikon kytičky ještě tam přidá. Takže i to se děje, tak my vám radši slíbíme další hity, ať nemusíte ladit jinam. Rozvod, dámy a pánové, tady ve vysílání nebude. Co tohle? September? Může bejt. Dermot Kennedy, Kiss Me a taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to úterý ráno frčí.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.
11: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města nás informujete o uzavírce komunikace. Na pražském okruhu na 82. kilometru ve směru na letiště je sjezd na Jesenici neprůjezdný. Jeďte jinudy.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Dermot Kennedy, Kiss Me, Hit Radio 650. A prej rostou a dost. Češi opět vyrazili do lesů z košíky a hlavně taky nulovým půdem sebezáchovy. Houbaření, to je vlastně takový náš národní sport. Jenom teda mykologové teďka z toho nejsou úplně nadšený, protože začíná se stávat, že v košících končí i jedovatý druhy, které jsou podobný těm druhům jedlým. A když se bavíme o tom houbaření, tak hlavně asi zásadní otázka, chodíte na houby? Co ty, chodíš na houby?
1: Já teda moc ne. Nemám na to trpělivost asi.
0: Nekecej. Hmm. Tak to se mě na tom líbilo, mě na tom bavilo to, že když po tom lese, staneš teda dobře v ty 3-4 ráno, aby ti to náhodou někdo nevyfouk. Mě to takhle připomíná dětství, asi 30 let zpátky, co jsme chodili se strejdou, on měl takový oblíbený místo, kde byly píchavky, čověče, jo. Bylo to strašně daleko, ale pak jsem miloval ty řízečky z těch píchavek, měl jsi to někdy?
1: Píchavky jsem myslel, že se ani nejedí, teda poprvé, to jsem překvapil.
0: Ale jakoby jsem tady žiju, takže to dopadlo, jo. A mě by zajímalo, jestli jste někdy třeba sebrali nějakou houbu, u který jste si nebyli jistý, že se dá jíst. Tak jestli nás teďka slyšíte, tak pravděpodobně se jíst dala, jo. Tak pozor na to, co sbíráte, protože všechny houby jsou jedlí, některý... Bohužel jenom jednou.
1: Jenom jednou. Já tady mám ještě jedno zajímavé číslo. V roce 2025 Češi nazbírali přes 20 000 tun hub, tedy více než 20 milionů kilogramů. To znamená, že na každého Čecha připadá zhruba 1,9 kilo nazbíraný hub.
0: To je zásadní otázka, jo, která rozděluje národ na dvě poloviny. Co smaženice? Ano nebo ne? Co ty?
1: Asi jo.
0: Asi jo. Já vím, že někomu to nechutná, protože to hrozně klouže a mě právě baví, jak to je takový, no, dal bych smaženici, no. Tak jestli máte někdo nějaký nazbíraný houby, prosím vás, jenom ty jedlí, abyste nás nepopravili, adresa, tu najdete na internetu. Shakira Zoo, pojďme.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: 30 let tančícího domu.
6: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
5: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
6: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
5: Více informací na stránkách www.td30.cz.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Příprava dálnice D35 přes Český ráj se vrací prakticky na začátek. Silničáři musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí, což zabere nejméně 2,5 roku. Původně měla stavba začít v roce 2029, nyní se počítá nejdříve s rokem 2033. Podle šéfa ředitelství Radka Mátla je ale i tento termín příliš optimistický. Německý průmysl má obavy z možného nedostatku plynu během nadcházející zimy. Tamní zásobníky jsou naplněné jen ze zhruba poloviny, loni touto dobou to bylo kolem 86%. Podle strojírenských firem by nedostatek plynu nebo prudký růst jeho ceny znamenal pro odvětví velké problémy. Německá vláda ale zatím nedostatek plynu v zimě neočekává. Česká fotbalová reprezentace má nového asistenta trenéra Pabla Ama. 48-letý Španěl bude pomáhat hlavnímu kouči Santimu Deniovi především s rozhodováním a chce mu dodat potřebný klid. Amo uvedl, že nabídku přijal, protože cítil, že ho práce u českého národního týmu může naplňovat. Pochvaloval si také úroveň české fotbalové ligy. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: V rekonstruované budově nové scény Národního divadla dělníci zjistili větší množství azbestu, než se čekalo. I proto se zatím nebourá zvenčí, dokud se azbest šetrně neodstraní. Stavba se zatím drží harmonogramu, i když zvenku nejsou stavební práce příliš patrné. Nejspíš od prosince si rekonstrukce vyžádá také uzavření náměstí Václava Havla. Ráno většinou jasné, místy oblačné, teploty kolem 10 stupňů. I v průběhu dne čekáme proměnlivou oblačnost, více mraků. Maximální teploty kolem 25 stupňů a chladnější vítr od severu. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
10: A my pokračujeme, startuje další hodina, s vámi Michal a David, hezké ráno.
11: Dobré ráno.
10: A taky další muzika, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, na start sedmé, tak pojďme na to.

0: Tohle je Hit Radio, Damiano David, 7 hodin 9 minut. Krásné ráno. Nemusíte sledovat Focus, aby vám neuteklo, že kanonýr Manchesteru Erling Haaland shodil svoji vikingskou hřívu. Pokud nevíte, je to byl to ten, co měl dlouhý blondětý culík a nechal se ostříhat nakrátko. Přítelkyně se mu vysmála, konkrétně ale Zlatan Ibrahimovič mu prý napsal: zablokuj si mě a smaž moje číslo, moje manželka říká, že jsi se úplně zbláznil, s Bohem. To mi připomíná mažu tě, bejku.
1: Ne, mně přijde, že jsem jeden z mála, který mu přijde, že to je změna k lepšímu. Jako předtím vypadá jako blázen a teď vypadá jako normální blondětej kluk.
0: Tak ono, jak to mají chlapy, když schodí dlouhý vlasy nebo když se oholí, no tak zjistí, že nepotřebují litr šamponu na jedno umytí a hlavně, že vypadají třeba okolik, o 5, o 10, o 15 let mladší. Jo?
1: No hlavně líp vypadají. Mně přijde, že chlapy s dlouhýma vlasama, není to úplně ono.
0: Tak, ty jsi někdy udělal jako tuhle změnu nečekanou?
1: Hele, jednou jsem šel ke kadeřnici a říkám, že bych si chtěl nechat udělat takový jako ostrůvek nahoře na hlavě, to se dřív dělávalo. A ona řekla, tak třeba takhle a ukázala šířku toho pruhu třeba 5 cm jenom. A já že jsem byl nervózní.
0: To je míň.
1: Mně tyhle ty míry úplně nejdou. Tak jsem byl nervózní a říkám, jo, tak třeba takhle, ona mi to vyholila. No. A úplně si pamatuju, vypadal jsem fakt jak nějaký pankáč z Vyše. Přišel jsem do školy a tehdy moje spolužečky úplně se na mě koukaly jak na blázna a říkali, pane bože, co to máš na hlavě? Samozřejmě to nešlo vzít zpátky, no.
0: To je geniální. No já se takhle a není tak dlouho oholil vousy, úplně na hladko. Doma teda nic říkat nemusel, on stačil ten výraz, jo. Ale kolegové tady v rádiu mi to dali teda pořádně sežrat, no už jsem to neudělal od té doby.
1: Jak to dokáže člověka hrozně změnit?
0: Změnit nemůžu, prostě ono pak najednou, když se oholí ten chlap, tak zjistí, že třeba tam máš ještě jednu bradu, jo, po těma úsama, takže ne. No a co vy, jakou nejhorší vlasovou nebo vousovou proměnu bez varování předved váš partner a jak jste na to zareagovali? Tak to nás zajímá, protože určitě budete plnit takových příběhů. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem pingněte klasicky SMS-kou. Teď další muzika, George Ezra na Hit Radio. Hezké ráno.

0: DJ Sesh, Rock My Body 717. Dáváte si Hit Radio a za to moc díky, hezké ráno. Fotbalista Erling Haaland shodil svou ikonickou hřívu, jeho partnerka se mu vysmála a Zlatan Ibrahimovič ho zavrhl. O tom jsme se tady bavili. No a ptali jsme se vás, jakou nejhorší vlasovou nebo vousovou proměnu předvedl váš partner a jak jste zareagovali. Dorazilo několik hlasovek. Pojďme na tu od Ilony.
1: Ahoj moje milé rádio. Kdysi dávno můj syn z krásných dlouhých vlasů se nechal ostříhat na Ježka, tak to jsem s ním pak měsíc nemluvila.
0: No?
2: Nemenuje se váš syn Erling.
0: Erling Haaland. Tak tady máme hlasovku od Ivči.
3: Takže asi tak. Mějte se krásně.
0: Jo. To byl konec.
3: Krásné dobré ráno, rádio. Tak můj partner má vždycky takovýto centimetrový, dvoucentimetrový strniště a to mu strašně sluší. Opravdu vypadá fakt pěkně. Takový jako hezký, sexy je to. Mně se to hrozně líbí. Jeho matce ne, ale to já jako víte co. Jednou se mi oholil. Jo, ale oholil to fakt do hladka. Úplně jako, že to vzal žiletkou. No můžu vám říct, že přesně, můj výraz byl jako, no pane bože, co jsi to proved? Jako holky, naše dcery z toho byly taky celkem pav, protože říkali, my máme nějakýho jinýho tatínka. Já říkám, no tatínek se oholil. A holky, no ale to vypadá jako ošklivě. Takže víckrát už to neudělal, se oholil. A holky, no ale to vypadá jako ošklivě. Takže víckrát už to neudělal, díky bohu, takže

0: Věřte, že vlasy rostou v průměru 0,00000017 km v hodině. A aby jsme si to dokázali ještě líp představit, tak při téhle rychlosti by vlasu cesta z Prahy do Brna trvala asi 1,4 milionu let.
1: A já jsem si říkal, že tam kouká celou dobu David a ty jsi, tam, ty jsi opravdu přepočítal délku nebo rychlost růstu vlasů na kilometr za hodinu. Jo?
0: Je to tak, 1,4 milionu let z Prahy do Brna cesta.
1: Geniální. Tak doufáme, že vaše cesta do práce trvá o něco kratší dobu. Get Far The Radio, to vám tu cestu za chvíli zkrátí, taky Atmo Music. Přehodíme aktuální dopravu a už se nám, dámy a pánové, blíží taky rychlá pětka s krmivy Marp.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Když do 3 počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
9: Yeso!
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
11: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
12: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
11: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
12: Jirská kletba.
11: Tak přijďte.
13: Palas, divadlo, které hraje komedie.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
15: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
17: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
16: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
18: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát.

0: slevě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na pražském okruhu na 2,80,5 kilometru ve směru na letiště u sjezdu na Jesenici. Došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladňákem a neprůjezdný jeden jízdní pruh. Zdržíte se.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
3: Hit Radio City.

0: Radio City.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane a že objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší než to hraní, na co není.

0: 7 hodin 31 minut, dáváte si úterní hitrádio, tohle je snídaní šampionu, s vámi Michal a David. A David opět nachystal ranní update.
1: Ranní update.
2: Zdravý životní styl ve středním věku může oddálit demenci až o 13 let. Podle nové studie je důležité hlavně nekouřit a předcházet vysokému tlaku a cukrovce. Kombinace těchto problémů může riziko demence až zdvojnásobit. Titul vinař roku 2026 putuje do Mikulova. Vinařství Volařík ovládlo prestižní soutěž už po páté. K vítězství mu pomohl především tradiční rizling vlašský. Japonští muži našli nový způsob, jak bojovat s úmornými vedry. Stále častěji si nechávají depilovat nohy nebo podpaží, aby se v létě cítili příjemněji. Zájem o podobné procedury proto v Japonsku rychle roste.
0: Či holit nebo depilovat?
2: No, ono je to ve výsledku jedno. No, prostě, když si muž nechá s nohou odstranit chlup, je to divný za mě.
0: No, je to zvláštní. Takhle, kde je podle vás ta hranice, co by si chlap ještě měl a neměl holit? Co? Tady bychom to vzali od zhora. Tak hlava v pohodě, vousy dobrý, podpaží v klidu.
2: Počkej, že jsme přeskočili chlupy v nose a v uších.
0: Tak, asi taky, hruď v pohodě, spodek asi dobrý, ale ty nohy, no, tam trošku haprujou, no. Nohy už jsou za čarou, pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka s českou značkou prémiových krmiv Marp. Máme pro vás voucher v hodnotě 4000 korun. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: and Queen. Pět minut o půl osmé, vladíte Hit Radio, dobré ráno, je tady Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: A to je Rychlá pětka Smarp, to je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, kvalitní suroviny, vysoký podíl masa, podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A máme pro vás poukaz v hodnotě 4000 korun a o ten si zasoutěží Natálie z Opavy. Na ty hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, dobré ráno. Ty jsi napsala, že máte doma chovnou stanici psů i koček, tak výhra, že by velmi pomohla. Tak kolik máte kusů doma, pejsků a koček, co?
2: Máme 4 britské kočky a 3 psy, no, anglické, kluk, španěli a retrievera.
0: Hezký, kdo to chodí venčit?
2: No, tak všichni různě se střídáme.
0: Všichni, kdo je po ruce zrovna? No tak na ty, pojďme soutěžit, 5 otázek. Pojďme na tu první.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, jaké je křestní jméno skladatele Mozarta?
2: Wolfgang.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik dní má přestupný rok?
2: 366.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Na ty jsi z Opavy, tak to budeš určitě vědět. Jakou měnou se platí v Polsku?
2: Ve zlotých.
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se říká mláděti psa?
2: Štěně.
0: A pátá otázka. Jdou přesně za týden děti do školy, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Na ty, ty jsi skvělá. Či to tleskala sama, to tleskala sama, nebo to tleskali ti lidi, co chodí venčit ty pejsky a kočky?
2: Tady jsme v práci, takže jo, v práci. Tleskali ostatní, no.
0: No tak skvělý, vyhráváš poukaz v hodnotě 4000 korun na nákup krmiv Marp na e-shopu krmiva.cz. Tak na ty, moc gratulujeme.
2: Děkuju moc.
0: Není zač, jupí, mějte se krásně, zdravíme k vám do práce, ať vám to uteče a zase někde ozve ty lidi, čau.
2: Ano, vy taky, nashledanou.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Raketa, Terry Swims, Tones and I. Gone, gone, gone, tohle jsou hity 7.40 na Hit Rádiu, dobré ráno. Sršeň asijská v Česku. Pozor, velká pátrací akce po jejím hnízdě. Kde hledat, tak o tom se pobavíme za chvíli. Přidáme aktuální dopravu a přehodíme i další muziku. Tohle vás zabaví za malou chvíli, to je Pink. A těšit se můžete taky na Alvaro Solera tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám šítí každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z hlavního města hlásíte komplikace na pražském okruhu mezi 82. a 3. kilometrem ve směru na letiště, probíhají práce na silnici, počítejte se silným provozem a tvorbou kolon.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Machna, Alvaro Soler, Hit Radio 751. V Česku začal celostátní hon na létajícího predátora. Na Mělnicku, konkrétně v obci Liběchov, se totiž objevila invazní sršeň asijská a úřady prosí lidi, aby pomohli najít její hnízdo. Já to asi nebudu, protože nevím, jak to máš ty, nebo jak to máte vy. Ale mi stačí osa, abych nasadil úhybný ninja manévry.
1: Já jsem taky spíš čekal, že budou vyzývat veřejnost, aby se k tomu hnízdu nepřibližovala, no, ale a dávala si pozor.
0: No jasně, a sršeň, ale jak to zní prostě, o mě děsí už ten jejich zvuk, jo.
1: Jaká sekačka, ne?
0: Vrtulník, dron, cokoliv, jo, ale je to strašidelný. Nicméně je tady nějakých pár zásad, co dělat, pokud sršeň asijskou spatříme, jo, takže nemáme se jí snažit chytit ani usmrcovat. Máme zachovat bezpečnou vzdálenost, pokud je to možné pořídit fotografii, poznamenat si místo nálezu, ideálně co nejpřesněji, a potom nahlásit pozorování na e-mail invazní-druhy@aopk.gov.cz nebo prostřednictvím aplikace Nahlaš sršeň.
1: To připomíná takový ty manuály, když uteče vězeň z nějakého objektu.
0: Jasně.
1: Hlavně se k němu nepřibližujte, může být ozbrojen.
0: Ozbrojen. Nicméně... Asi vás zajímá, jak ta sršeň asijská vypadá. Od běžné sršně obecné se odlišuje tmavším tělem a pozor, žlutě zbarvenými konci končetin. Takže se dovedu představit, jak bude vypadat kontrola sršních hnízd. Dobrý den, já se omlouvám, že ruším, jenom jestli byste mi mohli ukázat nohy.

0: hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Začátek školního roku znamená pro řadu rodičů zvýšený stres i výdaje. Přibližně polovina rodičů považuje první školní týdny za stresující a podobný podíl trápí vyšší náklady. Kromě nákupu pomůcek musí řešit také dopravu dětí, družiny nebo plánování kroužků. Většina těchto povinností přitom stále zůstává hlavně na matkách. Silné tornádo zasáhlo jich Francie poblíž historického města Carcassonne, strhávalo střechy a poškodilo více než stovku objektů. Úřady evidují 26 zraněných, podle dosavadních informací ale nikdo nezemřel. Na místě stále zasahují hasiči, policisté a záchranné týmy. Na český trh letos míří celá řada nových zahraničních značek. Dorazilo už 16 nových řetězců, nejčastěji z gastronomie a módy. Například dánský diskont Normal otevřel první prodejnu v Praze a další chystá v Ostravě. Expanzi zahraničních firem podporuje silná domácí poptávka, nižší inflace a rostoucí maloobchodní tržby. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Příměstské vlaky v Praze a okolí budou od roku 2030 provozovat pravděpodobně České dráhy, tedy stejný dopravce jako doposud. Podepsání smlouvy se předpokládá ve druhé polovině září. Vítězný dopravce bude na páteřních tratích na území Prahy a středních Čech provozovat po dobu 30 let flotilu velkokapacitních elektrických vlaků a součástí zakázky, také jejich pořízení. Polojasné oblačné ráno 10 stupňů, k tomu dopoledne přibývání mraku a maximální teploty kolem 25 stupňů v odpoledních hodinách. Chladnější severovýchodní vítr. Z Prahy Lucie Daňková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Hit Radio. Snídaně
10: 8 hodin 2 minuty, posloucháte úterní Hit Radio a snídaně šampionů, krásné ráno. Co je na dnešku speciálního? Jedna zásadní věc. Miroslav Plzák by oslavil 101 let. Mm-hmm. Psychiatr, který proslul údajným výrokem zatloukat, zatloukat a zatloukat. Asi se tím někdy řídil každý z nás. Pojďme na muziku. Adele, Set Fire to the Rain, tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hit Radio City.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 8 hodin 9 minut, tohle je Hit Radio. Nás by zajímalo, jestli jste někdy zažili ten stav, kdy k vám domů přijel řemeslník, byl tam sotva čtvrt hodiny, dvakrát bouchnul kladivem a řeknul si obalík. Proč se o tom bavíme? Na internetu se totiž aktuálně řeší příběh paní, která za 20-minutový propláchnutí okapu zaplatila necelý 4000 korun. Tak se tam potom rozjela velká diskuze, za co lidi zaplatili, za jakou jako nejrychlejší práci řemeslníka nebo kohokoliv. Tak mě zajímá, jestli to máte taky podobně, jestli třeba ty
1: tady ten řemeslník bere v přepočtu zhruba 12 000 za hodinu, což je dost.
0: To je vlastně pravda.
1: Hele, já mám naopak jednu opačnou zkušenost. Teď docela nedávno se nám rozbila myčka a normálně, to jsem fakt nezažil, přijel ten řemeslník.
0: A dal ti ještě prachy von tobě?
1: Ne, normálně se na ní kouknul, chvíli se v tom štrachal, asi po půl hodině řekl, nezlobte se, a tohle já opravit neumím.
0: Aha.
1: Zavojte si někoho jiného, nashledanou.
0: Já nechtěl
1: říkám,
0: nic.
1: No moment, ještě se musím nějak vyrovnat. A no. Ne, když jsem vám vůbec nepomohl. A normálně odjel. Aha. A neřekl si ani korunu.
0: Neuvěřitelný.
1: Ne, fakt neuvěřitelný.
0: To je neuvěřitelný. Já mám příběh, Tchánovi přijel borec na výřivku pozimně něco poštelovat, byl tam chvíli, hele, 15 000 na zdar.
1: 15 000 korun.
0: Hotovo. No, hele, máte výřivku, ale jak se říká, jak se to říká, když chceš opičku, musíš jít na banány nebo něco takového, no. No strašný, hrozný. Tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějaký takovýhle příběh, za jakou nejbanálnější opravu nebo službu jste v životě zaplatili naprosto nesmyslnou pálku.
1: Je fakt, že člověk si kolikrát, když jede řemeslník, připadá jako u zubaře, že jo? Si říkáš,
0: že to je jako s překvapením. Pak
1: kolik to bude stát?
0: Tak to by překvapil mile, že za to nic nechtěl, ale myslím si, že ve většině případů, teď se omlouváme řemeslníkům samozřejmě, ale je tam to jako překvapečko.
1: To napětí
0: na
1: tam je vždycky.
0: To ano. Tak pojďte nám dát vědět, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku. WhatsApp 777-937-777 nebo nám to pošlete klasicky SMS-kou. Teď muzika, Pitbull, Back in Time. Hezké ráno z Hit Radia.

0: 8:45, něco málo k tomu, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Řešili jsme tady, že paní si pozvala borce na vyčištění okapu, byl tam asi 20 minut a řekl si o 4000 korun, tohle se řeší aktuálně na internetech. A ptali jsme se vás, za jakou nejbanálnější opravu nebo službu jste v životě zaplatili nějakou pálku. Tak píše třeba Liduš: čau šampioni, nejsou všichni stejní, mám přítele instalatéra a pojistného, matematika v jednom. Ten, když jede na kšeft a na místě to neopraví, i kdyby tam strávil hodinu, dělá to taky zadarmo a ještě se omluví, že zdržoval. Je to sranda, protože on sám, když potřebuje řemeslníka, vždycky se rozčiluje, že něco neudělal a řekl si nehorázný peníze, tak chce jít asi příkladem. Tak to je příklad, jak jsi říkal ty, kdo dorazil k vám na myčku
1: a neřekl si nic.
0: Pojďme na další zprávu, taky píše Iva. Ahoj, přijel mi pan na myčku starou 10 let, rozebral to a povídá: musíme vyměnit řídící kávu, taky píše Iva. Ahoj, přijel mi pan na myčku starou 10 let, rozebral to a povídá: musíme vyměnit řídící desku, to si raději kupte novou myčku, paninko.

0: tam toho více a to už jsem se raději zlikvidovala sama, tak se vydělávám. Takže tady naše posluchačka se pak vrhla na ty tři sršní hnízda a přežila to.
1: No, je to vtipný, že po celém světě se lidi dělají doktoráty, že jo, studují práva, medicínu a potom přijde řemeslník a řekne si za 15 minut 3000.
0: Jo, jo. Taky píše Jitka, ahoj, všichni mi zaplatili za umístění umyvadla na desku a napojení sifonu, půl hoďky práce, 3200 korun. Bydlíme 2 km za Plzní, prý si počítal i dopravu.
1: Cestáček.
0: Cestáček, no jasně. Pojďme, máme tady taky hlasovku od našeho. Ahoj.
1: Tady Tomáš.
2: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem takhle před nějakýma 20 lety jsem potřeboval opravit ledničku. Nějak nechladila. Tak jsem zavolal do té mototechny, nebo jak to tam bylo kdysi, poslal nějakého dělníka, ten kouk a po chvíli říká, no, máte tady dírku, uniká vám freon. Tak já vám to tady trochu dopustím, jo, když tak si kupte novou a 3000 i s cestou. A já mu říkám, zase upadne. A on mi říká, no pane, co byste chtěl? Přece nechcete zhovna zlato. Říká, tak zatím, čau.
0: Já mám úplný freon. Děkujeme za vaše zprávy, za chvíli přijde hudební servis. Třeba Coldplay a úplně zráčo, když chvilku vydržíte, no a taky přidáme aktuální dopravu, tak krásné úterní ránko.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
5: Extreme Sale v onlineshop.cz.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
7: Ahoj, tady Lukáš Jihlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
8: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin. 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
9: Levels.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
13: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale

0: a spousta zážitků i zdarma. To je letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
1: To je krásná kuchyň.
2: A jak je praktická.
3: To bych chtěla domů.
4: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
5: www.juninteriér.cz.
6: Využijte váš prostor.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
9: Náplně hned.
10: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
9: Montujeme,
10: vyklízíme,
9: krabice vám zapůjčíme.
10: Těžký kusy, to je naše.
9: Však recenze mluví za vše.
10: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
9: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
11: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. Z hlavního města jste nám nahlásili bouračku dvou osobáků. Na Praze 4 v ulici Severní 11 bourala dvě osobní vozidla. Počítejte s omezením provozu a moc tam nespěchejte.
12: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz
13: Hit Radio City.

0: 8.29. Posloucháte úterní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal, David. Jasmin si pořád někde válí šunky, už se těšíme, až se v pátek vrátí a budeme tady kompletní. Teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Výrazné náramky jsou jedním z módních trendů letošní sezóny. Nově se nosí klidně přes rukávy triček, svetrů nebo sak. Podle stylistů často stačí jeden výrazný kousek, který oživí i jednoduchý outfit. Želva v Kanadě utekla své majitelce a vydala se na pořádný výlet. Za 2 týdny urazila zhruba 20 kilometrů, než ji našli návštěvníci přírodní rezervace. Dobrodružství nakonec dobře dopadlo a želva se vrátila domů, tentokrát už ne po svých. Evropu čeká další vlna extrémních veder. V Itálii mohou teploty vystoupat až ke 45 stupňům. Velmi horko bude také na Balkáně. Na konci týdne se teplý vzduch částečně dostane i do Česka.
0: Počkej, jako letos, když němečtí meteorologové říkali, že léto už dávno skončilo.
2: Tak ty asi mluvili o Německu, ale jasně, o Itálii ne.
0: Hele, Německo to je jiná část, takže v Itálii 45 stupňů, že El Niño jede.
2: No, na plný plyn.
0: Na plný plyn. El Niño. Na plný plyn pojede i tohle. David říkal, když jsem mu to tady pouštěl, že si to nás chutí. Tak i vy si to na tom snad pochutnáte. Counting Crows, Accidentally in Love. 8.31, srdcovka pro vás na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Hitradio, Rozalin, Snap 837. Představte si, že vyměníte auto za koně na baterky. Prosím pěkně, v Číně vyvinuli robotického koně, který bez mrknutí oka unese dospělého člověka a dokáže uhánět rychlostí 40 km za hodinu. Možná si říkáte, proč, taky mě napadla tato otázka, ale vlastně má to nějaký výhody, nemusíte po něm uklízet hnůj, nekouše, nestojí majlant za ustájení a dojezd na jedno nabití 40 km není to úplně špatný. Jako asi super nápad, ale až tady za pár měsíců budou zase rozsolený silnice, tak si myslím, že tahle plechová hatatitla by hodně rychle zrezla. No, nicméně, až nám dojde baterka uprostřed pole, tak asi nepůjdeme pěšky domů, ale poneseme na zádech 200-kilovou kobylu, což už tak jako geniální není. Tak se ptám vás, co vy, vyměnili byste ranní kolonu v autě za jízdu na plechovém oři? Samý otázky, proč to ty kluci čínsky vymysleli. Global DJs, What a Feeling, taky Poetika blízko. Další hity pro vás tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Větší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz. Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
3: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.

0: blízko, tak všechno mám.
1: Nejnovější poetika na Hitrádiu blízko 8.48. Hezké ráno. Mě by zajímalo, do jaké skupiny patříte, jestli do té, co do lednice vrací skoro prázdnou krabici od mléka, nebo třeba necháváte prázdnou roličku na držáku toaleťáku, a nebo naopak tyhle domácí mikro zlozvyky úplně nesnášíte. No tak pokud patříte do té první skupiny, kam se teda dobře veřejně přihlásím, tak podle posledního průzkumu, podle vědců, jsou právě tohle ti absolutně největší zabijáci vztahu, tahle lenost, jo. Já si ale stejně myslím, že když ponožky, které leží vedle koše na špinavý prádlo, tak jsou naprosto absolutní vědecký důkaz toho, že gravitace v českých domácnostech funguje prostě jinak. Tak pro všechny lenivce další hity Nickelback na Hitrádiu. Hezké ránko.

0: Katy Perry, Dark Horse na Hit Radio v 8.57. A to znamená, že jsme dorazili do cíle. Po úterní snídaní šampionů tady zbyly už jenom drobky. Další chod v podobě parádní muziky a skvělý nálady se podává už za chvíli. Po devítce Regard, Daša, taky skupina Train, to si užijete. A my se uslyšíme opět zítra.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
0: Budeme tady na vás čekat v 6.00, tak se těšíme, mějte se fantasticky a hezký úterý přejeme, čau.
1: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. V těchto chvílích počítejte v Legerově ulici u křížení s Vinohradskou s omezením. Došlo k nehodě osobního auta s dodávkou. Kolona se tvoří od Nuseláku, popojíždět budete minimálně 10 minut. Bouralo se také na jižním městě křížení Hvězdoslavovy a Výstavní ulice. Dva osobáky v sobě, zdržení by mělo být nárazové. Přitáme ještě Barandák směrem na Smíchov. Tady bourala dvě auta, kolona má 2 kilometry a popojíždíte i do Břízkou ulicí. Dál směrem na Smíchov zdržení 15 až 20 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
11: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Už za hodinu odstartuje akce Den s pražskou záchrankou. Nabídne nejen dynamické ukázky zásahů, techniky nebo praktické nácviky první pomoci. Pokračuje ředitel pražské záchranky Petr Kolouch.
12: Návštěvníci si budou moci pod vedením zkušených záchranářů prakticky vyzkoušet základy první pomoci. Čeká je například nácvik resuscitace, správného postupu při úrazech a dalších náhlých zdravotních komplikací a součástí programu bude také nácvik komunikace s operátory tísňové linky 155.
2: Celodenní program doplní také koncerty. Akce na Staroměstském náměstí, jak už zaznělo, začíná v 10 dopoledne a potrvá do 19. hodiny. Vstup je zdarma. Administrativní úlevy, zjednodušení jednotného měsíčního hlášení nebo nástupu zaměstnanců do práce. To přinese podnikatelský balíček, který odsouhlasila vláda. Dohromady 11 opatření má začít platit do konce září příštího roku. Zároveň ministerstvo průmyslu společně s podnikatelskými svazy chystá antibyrokratický zákon. Prezident Petr Pavel odpoledne na Pražském hradě přijme vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Setká se s hlavou státu a stejně jako v minulých letech tradičně se koná při příležitosti porady, kterou velvyslanci a velvyslankyně zahájili včera v Černínském paláci. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži v Lausanne proti zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Pokud by s odvoláním neuspěla, na kurty by se mohla vrátit až v polovině roku 2030. Dnešní den zůstane proměnlivý, většinou více mraků v průběhu celého dne. Teploty se budou postupně dostávat na 19 až 22 stupňů a na večer se může přidat déšť nebo přehánky.
1: Město je Urban. Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
0: Tak se vám přiznám, přátelé, že jsem dneska vyrazil do práce s vědomím toho, že jako ještě bude teplo. Ty říkáš 19 až 22, jsem lehce podcenil, člověče.
2: No je to tak, že dnes ráno jsem se dozvěděla od meteorologů, že to oteplování, které bylo avizováno včera, ano. Nebude tak rychlé, jak se čekalo.
0: No jo.
2: Takže... Ale přes 20 bude, to bude fajn.
0: Hele, já jsem dneska stál u obrazovky ČT24, Studio 6.
2: Ano.
0: Bylo nějakých 7 hodin.
2: Jsme stáli společně.
0: Ano, a tam probírali předpověď na měsíc dopředu.
2: Ano.
0: A já tam sedím a říkám, prosím vás, proč to probíre, když se stejně netrefíte, jako, je to úplně zbytečný. Takže přátelé, dneska, jestli náhodou v kanceláři zůstala nějaká ta bunda či snad mikina, dneska ji rozhodně využijete. Dáme si Train a Drive-by, dáme si taky Dashu, dáme si Regard, zkrátka velké hity jsou připraveny, Praha už začíná pracovat. Jdeme na to, 3 minuty po 9. hodině.

0: Takhle vám hraje Hit Radio City, přejeme přátelé dobré dopoledne. Doufám, že jste se dneska pekelně dobře vyspali. Musím teda říct, že jsem usínal u otevřeného okna, ranní mrazíky, nebo tak mrazíky, to přeháním trošku, jo. Ranní chlad mě lehce vybudil k tomu brzkému vstávání dneska, no tak nevypadá to tam úplně nadějně, nicméně nebojte se, ono odpoledne už to budou teploty velmi příjemné. Dneska 25. srpen, všem radimům přejeme jen to nejlepší k svátku, protože na ně bychom neměli zapomínat, takže projďte telefony, projďte samozřejmě nějaké sociální sítě, jestli znáte nějaké radimy, tak jim nezapomeňte dneska poblahopřát a popřát všechno nejlepší. Mimochodem, přátelé, jestli jezdíte tramvají a jezdili jste vždycky cestou z IP Pavlova na muzeum a potom následně na Vinohrady, tak si představte, že po více než roce se cestující znovu svezou tramvají mezi Vinohradskou ulicí a IPákem. Jo, to je mimochodem přesně okolo našeho rádia. To znamená, že až opět se tady rozjedou tramvaje, tak nám můžete rovnou zamávat. Provoz v té Škrétově ulici má být obnoven, a to v první polovině září. Změna se dotkne 11, 13 a tady přímého spojení z Vinohrady naopak ztratí konkrétně část Vrčovic. Takže další změny, které začnou se školním rokem, je třeba být na to připraven a nebýt zbytečně zaskočen. Takže jestli jste využívali 11 a 13, tak se pravděpodobně zase vrátí tam, jak jste byli zvyklí zhruba po více než roce. Teď už tady Činasky a Vrchlabí a za pár minut taky Miley Cyrus a její Konec světa, End of the World.
1: Jela jsem s Marcelou.

Pamatuju si ještě tu dobu, kdy tohle jsme pravidelně hráli na diskotékách. Vždycky to byla taková jako část lehce odpočinková, jo? Někdo se ploužil, někdo repoval. Matafix, Big City Life. Přátelé, je to už 21 let, co tohle vládlo tanečním parketu. Což nám jenom ukazuje, že jsme starší a starší. Přeju vám stále dobré dopoledne, Hit Radio City a samozřejmě Praha ve své plné kráse. Doufám, že se dneska máte skvěle. Mám pro vás další skvělou muziku, která vás bude doprovázet pro ten dnešní úterní den. Dáme si Rehaba. A za pár minut vám můžu slíbit taky Maroon 5. Stačí s námi vydržet.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
9: Jedině v outletu Pop Airport.
8: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
9: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Více na pop.cz.
10: Co to zas po pájsku je za pikle?
11: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
12: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
13: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.cz.
14: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

My jsme Hit Radio City, tohle je středeční není, tohle je úterní dopoledne, krátce po půl desáté. Nevím, jestli je to tím, že dneska jsem nesnídal, takže mám celkem hlad, ale zaujala mě zpráva o tom, že byla opět další soutěž, respektive další ročník soutěže v pojídání knedlíků, jo? Musím teda říct, že člověk, který to vyhrál letos, je opravdu jako velký přeborník. Už po sedmé v řadě totiž vyhrál. Což nevím, jestli si dovedete představit, jo. Po sedmé v řadě. Jako sedm let toho týpka nikdo nepřekonal. Je to Radim Dvořáček, je z Ostravy, evidentně podle mě celý rok nejí a pak se těší na trnkobraní, kde vlastně jako spořádá vždycky tak cca zhruba nějakých 200 knedlíků za hodinu a zase celý rok nejí, protože jinak se to do toho týpka prostě nemůže vejít. No, vyhrál po sedmé v řadě, snědl prosím vás 193 knedlíků za hodinu. To je neuvěřitelný. Mimochodem, on sám je držitelem českého rekordu, kdy dokázal v jednom roce sníst 228 knedlíků. Bylo to v roce 2024. Je teda pravda, že absolutním rekordmanem je Američan, který tehdy spořádal nějakých 233 knedlíků v roce 2008. Toho ještě nikdo nepřekonal. Nicméně tady Radim už je po sedmé v řadě českým šampionem. Pravda, oproti právě rekordu dva roky zpátky, kdy dal nějakých 228 knedlíků, letos teda nic moc. Pojďme si říct na rovinu, sice mu to stačilo na vítězství, ale jako je pod 200, jo, 193 knedlíků za hodinu, to je úplně neuvěřitelný. Přesto mu samozřejmě patří tenhle titul, my mu gratulujeme, doufám, že mu není špatně, což mě by teda asi bylo, a předpokládám, že následující rok bude jenom a jenom trávit. To je potřeba. Tady je Robbie Williams a za pár minut kapela Krištof na City.

0: minulém týdnu Richard Krajčo jakožto speciální host našeho City Pikniku třetího pokračování, které máme za sebou. Vám samozřejmě patří velké poděkování za to, že jste byli na Ladronce. Bylo to opět fenomenální, skvělé a moc děkujeme, jo? Vidíte, že nálada je vždycky skvělá a vy si to můžete připomenout třeba i na sociálních sítích Hit Radio City. Jen se tam mrkněte. Kromě Richarda Krajča tam byl taky Miraj Navrátil, Bobík a bylo to skvělý. A vy jste tam byli a to v hojném počtu. Za chvilku mám pro vás kapelu, která se v příštím roce dočká velké pocty, protože budou mít svoji hvězdu na chodníku slávy. Linkin Park nás čekají.
1: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
2: Pyžamko s jednorožcema.
1: Máme.
2: Bundu a sovčelky s kočičkama.
1: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
2: Tepláčky, tyhle mám děravý.
1: Máme tyhle s dvojitými koleny.
2: A hlavně méně.
1: Neboj, máš ho už v batůšku.
2: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
1: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
5: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní Zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
4: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
5: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomností ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti dosyta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
4: Takže za zvířátky do ohrádky zooparkzelcin.cz.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelcin.cz.
6: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
11: Co to zas po pájsku je za pikle?
12: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
13: Atención, señoras y señores!
14: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
13: La Tropical!
14: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
13: Yeso!
14: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
13: Awarashar!
3: Hit Radio City.
15: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: za chvíli 10, Hit Radio City s vámi. To znamená, že vám nabídneme další čerstvé zprávy, nejenom z metropole, Lucka ví podrobnosti, co se děje tady u nás v Praze. No a přidáme samozřejmě po desáté další skvělou muziku, velké hity například od Davida Getty a nebo dvojice, vlastně ne, on jich je víc. Jich je pět vlastně. Opět a Radeček budou. I tak to za to stojí. Tak poslouchejte i nadále 937. Pojďme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Opatrně na pražském okruhu mezi 16. a 20. kilometrem směrem na letiště bude u Krajnice probíhat sečení trávy v průběhu celého dne zhruba až do 16. hodiny. Na pražském okruhu ale teď vyjíždíte do kolony na sjezdu z D1 směrem k letišti, zejména na úrovni Jesenice. Tady si postojíte kvůli pracím minimálně 5 až 10 minut a opačný směr popojíždí od sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu. Oblast kolem Motola, Bělohorská, Karlovarská ulice i Kukulová, tady počítejte s více auty a silnějším provozem. Ten hlásíte také z Letenského tunelu a jeho okolí, z magistrály, respektive Vilzonova ulice zejména před hlavním nádražím směrem na Florenc, a zdržení kolem 15 minut vás pak čeká od Černáku až po Štěrboholi, pokud jedete do centra. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Praha je Vltava
4: a Vltava
3: je Praha.
4: Šplouchá nám u kotníků už od času kněžny Libuše.
3: A jak ta ní chutná?
4: Vyhraj křišťálovou večeři Deluxe pro dva.
3: 3 hodiny na prosklené lodi Prague Boats,
4: bohatý raut, láhev vína a romantika.
5: Na plné pecky.
4: Už tento čtvrtek odpoledne na Hit Radio City.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 10. hodina a krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Magistrát nabídne v elektronických aukcích dalších 17 bytů. Jde o prostory, které se městu nehodí pro bydlení lidí v nouzi nebo podporovaných profesí. Nacházejí se například v Mikulanské ulici, na Můstku nebo na Malém náměstí u Staromáku. Jejich dispozice jsou od garzonek až po byty 4+1. První kolo aukcí začne příští týden 2. září. Nabídka bytu je na webu města. Po prázdninách se schází sněmovna. Poslanci by se dnes měli opět zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel.
10: Já jsem nevetoval rozpočet, ale zákon, který stanovuje pravidla pro tvorbu rozpočtu obecně. A protože ten návrh směřuje k tomu, že ta pravidla budou mnohem volnější, dává vládě i některé pravomoce, které z mého pohledu jsou i částečně v rozporu s ústavou, protože snižuje parlamentní kontrolu ve prospěch vlády, tak jsem ty výhrady jasně formuloval ve svém zdůvodnění veta.
1: Opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti utrácení a růst státního dluhu. Vládní tábor je odhodlaný prezidentův postoj přehlasovat. Provoz na trati mezi Berounem a Rakovníkem je v úseku Lašovice, Roztoky u Křivoklátu zastavený. Náhradní dopravu zajišťují autobusy. Dnes brzy ráno najel u Křivoklátu vlak do spadlého kamení. Událost se obešla bez vykolejení, nikdo nebyl zraněn. Omezení potrvá pravděpodobně do oběda. Oslavy 90. výročí zahájení trolejbusové dopravy v Praze se blíží. Prodej jízdenek na zážitkové jízdy historickými trolejbusy už byl spuštěn. K dispozici jsou na fanshopu dopravního podniku. Samotné jízdy pak proběhnou o víkendu 5. a 6. září. Jedna jízdenka vyjde na stovku. Součástí oslav bude také den otevřených dveří v garážích Hřepy. A více informací najdete také na našem webu. průběhu dnešního dne zůstane většinou oblačno, místy zataženo, přidat se mohou slabé přehánky nebo občasný déšť. No a teploty budou dnes mírnější, kolem 21.
9: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Ano, jsem tady, přátelé, vy jste na druhé straně, což je jedině dobře. I po 10. hodině vám přejeme dobré úterý a dobré dopoledne. Muziku jsem sliboval, to je jasné, začneme se vzpomínkami David Guetta, Kid Cudi. Ale za pár minut mám pro vás další prosvištění mozkových závitů, tedy náš City Quiz, ve kterém se pokusíte odhalit jednovteřinovou ukázku. Opravdu ukázku, která trvá jenom jednu jedinou vteřinu. A třeba vám to sepne hned na první dobrou. Tak dobře poslouchejte, už za pár minut se na to společně vrhneme. A když tak, buďte připraveni na 777 937 777. Dobré dopoledne!

0: tak to za to stojí poslouchat Hit Radio City. Dobré dopoledne s kapelou Opět Radeček a za pár minut taky s Avril Lavigne anebo s Alexem Warrenem, jo? To je pro vás hudebně připraveno za pár minutek. A teď společně se mnou, jako vždycky dopoledne, si můžete procvičit svoje mozkové závity. Ať už chcete hrát nebo nechcete hrát, důležité je, abyste mi dali vědět na 777-937-777. Tento týden to je o rychlosti a je to o tom, jestli to jako zvládáte s pozorností dobře, protože hudební ukázka, přátelé, má pouhou vteřinu a za ní musíte poznat, o jakého interpreta a jakou píseň se jedná.
1: Dopolední kvíz Hit Radia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Vždycky, když to pustím jenom samostatně jednou, tak když se nadechnu, tak... A víte už, co? Došlo to někomu? Teď už možná, jo? A ještě jednou. Tak co, tušíte? Jedna vteřina, která může rozhodnout o tom, jestli dneska budete mít dobrý den. Protože mám pro vás samozřejmě lístky na Hrady.cz, na poslední zastávku, na Bouzově. A mimochodem, abyste to měli jednodušší, tak tenhle interpret tam skutečně hraje na Hrady.cz. Takže se možná stačí podívat na webovky a ono vám to trochu pomůže. Jméno interpreta a název písničky, jedna jediná vteřina. 777-937-777, to je správný číslo, kam to směřujete, ať už jsou to SMSky, WhatsAppky, hlasovky, jakýmkoliv způsobem. Já myslím, že to zvládnete ještě jednou, jo?
1: Dopolední kvíz Hit Radia City.
0: Podle mě víte, jo? Teď už to jenom naťukat rychle do toho telefonu. Tak 777-937-777, zajímá mě jméno interpreta a i název písničky. Jo? Dejte vědět, pište!

0: Alex Warren a jeho Ordinary. A musím teda říct, že dneska jsem to asi udělal češně. Celý týden vás totiž dostanu na letní kulturní festival Hrady.cz. Čeká nás vlastně úplně poslední pokračování, těsně před koncem prázdnin, a to na Bezdězu. Bude to už tenhle víkend, rovnou 28. 29. No a jeden z těch interpretů, který tam hraje, tak byl vlastně schovaný pod tou vteřinovou ukázkou. Já musím pogratulovat dneska Simoně, Martině, Ondrovi, Lukášovi, no a měl bych gratulovat taky Lucce, které přeju dobré dopoledne.
1: No dobrý den.
0: Tak Luci, jaký je dnešní úterý?
1: No, takový zamračený, ale mě je tady dobře, já tady mám kolegyňky takový skvělý a my tady máme takovou srandu, takže super.
0: Takže se jako pravidelně těšíte do práce, jo?
1: Jasně, každý den.
0: Ne, dobře. Tak pozdravujte samozřejmě všechny kolegyňky, které tam poslouchají. Doufám, že vám nebudou závidět dneska.
1: Určitě, teď se tady na mě smějou obě dvě, ale oni jsou zapojení do práce. Tak.
0: Tak vidíte? Ano, ano. Tak to má být. Hele, hlavně ať oni pracují a vy posloucháte. To mám rád.
1: Jasně.
0: Tak Luci, abych potřeboval vědět, co to bylo za interpreta a jaká to byla písnička.
1: No tak Single X
0: Alenka. Jasně! A musím teda říct, že dneska podle odpovědí to vypadá, že to bylo pekelně těžký. A Luci, ale vy jste byla jako extrémně rychlá, to znamená, že to tam seplo na první dobrou.
1: No.
0: Úplně takhle jako bezkonkurenčně. Máte Single na poslouchanýho?
1: No, docela mám.
0: Že jo?
1: No, tak jako občas si takhle poslechnu.
0: Takže Alenka vám vyhrává dvě vstupenky na Hrady.cz, na Bezděs, na tenhle víkend. Takže Luci, vůbec není zač. Děkujeme za poslech. Zůstaňte mi ještě na telefonku a slyšíme se, jo?
1: Ano. Děkuji.
0: Díky, naschle. Další příležitost, jak si procvičit mozkové závity s naším City kvízem, tady bude zase zítra. Tak dobře, poslouchejte po 10. hodině.
2: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz. Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj.

0: Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: To je boží kuchyň.
4: A jak je praktická.
5: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
3: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
4: Je skvělá. Vyťardo.
5: www.jninteriér.cz.
1: Využijte váš prostor.
6: Mami, já mám řidičák.
7: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
8: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
1: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
9: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Flipside, a jejich klasika Happy Birthday. Máme lekce po půl jedenácté. Tohle je dopoledne u nás na Hit Radio City. Písně od Aby asi všichni dobře známe, jo? Lay All Your Love On Me, to je jedna z těch nejoblíbenějších a taky nejslavnějších. Nicméně dneska večer po 18. hodině v rámci našeho Hit Radia Classic, kdy vybíráme ty nejlepší hity 80., 90. a taky 0. let, tak vzpomeneme na jednu předělávku téhle slavné písně. V roce 1992 si totiž Erasure řekli, že jedna ABBA rozhodně nestačí a natočili rovnou celé EPčko jejich předělávek, jo? Byly tam třeba SOS, Take a Chance, Woolly Woo, anebo taky tahle Lay All Your Love On Me. Celý ten projekt se vlastně jmenoval Abbasku, no a v Británii se dostal až na jedničku a vydržel tam dlouhých 5 týdnů. Takže, nejenom že malá vzpomínka na Abu, ale zároveň taky na vlastně tu první polovinu 90. let, kdy si dáme Erasure a Lay All Your Love On Me.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: My jsme Hit Radio City a tohle je Miraj společně s Trips a jejich Dokola. Za chvíli tři čtvrtě. No, za chvíli hlavně taky konec prázdnin, jo. Já si teda ještě jako živě pamatuju, jak jsme startovali prázdniny, což jako není tak daleko. A o to horší je, že vlastně teď máme poslední prázdninový týden, protože v příštím týdnu se prostě jde do školy, ať chcete nebo nechcete. Možná někde to mají prodloužený o nějakou rekonstrukci školy a tak podobně, ale prostě školní rok začne. My máme pro vás ovšem na ten poslední prázdninový víkend připravenou naší oblíbenou Summer Party! Přesně tak. To znamená, že si zase připomeneme ty největší hity léta, ať už roku 2026, anebo spíš posledních 30 let. Vybereme ty největší letní hity, aby jsme si aspoň opticky to léto ještě trošku prodloužili. No a začínáme v pátek ve 3 hodiny odpoledne, jako vždycky, takže Summer Party tady bude, končí se až v neděli v 18, no a zásadní je, abyste si to užili. Takže ty největší letní hity za posledních 30 let budou hrát celý víkend u nás na Hit Radio.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge, překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů, 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery, vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
10: Yeso!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
12: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
13: pak hrnky,
12: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
13: škola volá.
14: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
15: Kdy je učitel za hvězdu?
16: Když vezme děti na Březovou.
15: Březová! Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
16: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
15: Březová! Resort Březová.cz.
17: Hit Radio City.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.
18: Hey, Fonzie.

0: To je tak pozitivní písnička tohle.
1: Na, na, na. Ano, roztančila tě, takže je to
0: už
1: pořádku.
0: Už to z hlavy nedostanu. Taylor Swift před 11. hodinou. Hit Radio City. No, přátelé, za chvíli Shakira, Sean Paul, anebo taky Like It, ale ze všeho nejdřív jdeme do ulic. Lucka se hlásí o slovo, protože ta ví, co se v Praze děje.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí začneme na Pražském okruhu, respektive na sjezdu z D1. Tady se tvoří krátké kolony kvůli pracím na úrovni Jesenice. Pokud jedete k letišti, nabíráte zpoždění minimálně 5 až 7 minut. Zdržení i v opačném směru na úrovni Nočan a Ořechu na sjezdu z D5. A tady je ale spíše nárazové. Štěrboholská spojka od Černáku po Štěrboholi 5 minut v aktuální koloně a z více auty stále počítejte také v oblasti kolem Motola, plní se také Dobřížská směrem k Radlické na Smíchov, zdržení je do 5 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Začátek školního roku znamená větší riziko nehod u škol. V září i říjnu se jich stane o desetinu více, než je měsíční průměr v průběhu roku. Podle analýzy portálu nehod se kolize nejčastěji stávají kolem 15. hodiny, kdy se děti rozcházejí domů. Portál analyzoval nehody, které se staly od roku 2010 do loňska, a to v okruhu 100 metrů kolem mateřinek a základních škol. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky z jejich jmény pro senátní volby. Čísla jim vylosuje městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu, který adepty zaregistroval. Podobně dostanou volební čísla i uskupení a nezávislí kandidáti pro souběžné komunální volby. Krteček nebo jiný plyšák, medaile či flétna. Jaký český suvenýr by český astronaut Aleš Svoboda mohl vzít sebou na mezinárodní kosmickou stanici, můžeme navrhovat také my. Praktické info přidává mluvčí ministerstva obrany Johana Starková.
7: Návrhy je možné podávat prostřednictvím formuláře na webu České cesty do vesmíru až do 18. září 2026. Ideální je malý a lehký předmět, který je vizuálně zajímavý, má srozumitelný příběh a může dobře fungovat na fotografii nebo videu.
1: O tom, které předměty nakonec skutečně do vesmíru poletí, rozhodnou odborníci společně s Evropskou kosmickou agenturou. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 7 večer budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami. Dnešní den proměnlivý, většinou oblačná, zatažená obloha, objevit se k večeru může slabá přeháňka nebo výjimečně také bouřka, ale teploty budou nízké kolem 19 až 21 stupňů.
6: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak to mě zaujalo, čerstvé zprávy od Lucky a možnost, jak ovlivnit, co si teda Aleš Svoboda vezme na mezinárodní vesmírnou stanici. Musí to být malý, drobný předmět sympatického vzhledu. Jsem třeba já.
1: Poletíš?
0: Ne, říkal jsem si, co kdyby vzal kostku cukru.
1: Jasně. No, ale to se musí dobře vyjímat na fotkách. No a to by vlastně šlo, kostka cukru.
0: Nejdřív jsem si říkal, že by to mohla být kontaktní čočka do očí, podle pana Vechtrleho.
1: Jasně.
0: Pak si říkám, s tím se blbě pozuje na fotkách.
1: Takže kostka cukru, dobře.
0: No, já jsem za kostku cukru. Mm-hmm. A může tím samozřejmě pohostit i mimozemšťany.
1: Takže víc kostek cukru.
0: Já si myslím, že kdyby si vzal celou krabici, že udělá nejlíp. Shakira a Zoo a Sean Paul už za pár minut. Hit Radio.

0: Like It a jejich křídlám. A takhle chutná dopoledne u nás na Hit Radio City. Zoologická zahrada v Praze, tak ta se samozřejmě píšní několika přírůstky, stále velkým zájmem. A představte si, že to bylo včera odpoledne, kdy zoo na Facebooku informovala o předposledním srpnovém víkendu, že přivítala miliontého návštěvníka.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City. Hit
0: Radio. Což si myslím, že je jako fantastický, takže jim samozřejmě gratulujeme přímo do Troji. Miliontý návštěvník už proběhl těmi bránami přímo trojské zoologické zahrady. Je tam samozřejmě na co se těšit a přímo tam můžete dorazit i na speciální divadelní představení, za co se rozhodně přimlouvám, protože letní uvedení populární inscenace, která se jmenuje Ptáci, zvířata a moji příbuzní v Zoo Praha, tak je jako naprosto autentický, protože jsou to vlastně prostory jedné z nejkrásnějších zoologických zahrad na světě. Ptáci, zvířata a moji příbuzní je vlastně taková hra o vzpomínkách slavného přírodovědce a hraje se to pod širým nebem v bývalém Sloninci v rezervaci Bororo. Jo, takže do zoologické zahrady samozřejmě na zvířata, ale klidně i na divadlo. Úplně bez problému. Podívejte se, pár lístků by mělo být ještě k dispozici, ale hlavně už se pomalu, ale jistě blíží ten konec, jo, protože tam se to bude hrát vlastně jenom přes letní scénu, to znamená jenom přes léto, takže jestli chcete zažít tenhle mimořádný zážitek, tak 100% buď vršovickedivadlo.cz nebo klidně se mrkněte i na zoologickou zahradu a na webovky zoologické zahrady v Troji. Já jsem sliboval, že o nadcházejícím víkendu budeme mít summer party tady u nás. Ano, a tohle je píseň, která k tomu rozhodně patří.

0: Farben a Little Hollywood. Takhle vám hraje Hit Radio City pro lepší náladu. Za chvíli tady máme samozřejmě další velké hity, ale představte si, že je řada takových těch zaručených zpráv, jo. Některá fakta prostě zní jako výmysl, ale jsou opravdu založena na pravdě. A my jsme některá opravdu vybrali a dali jsme na náš Instagram. Podívejte se tam, jsme tam jako Hit Radio City. A třeba zvláštním faktem, který je opravdu ve skutečnosti pravdivý, je to, že na světě je daleko více Lego postaviček než celkově lidí. No fakt, zní to jako úplný výmysl, ale je to pravda. No a co ty další? Najdete je u nás na Instagramu. Tohle je Leony a její Don't Worry. Uslyšíte za pár minut a dáme taky B.O.B. a Airplanes.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodiny.

0: atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
1: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh! Oh!
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: 30 let tančícího domu.
6: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
5: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSM promění v jeden velký taneční parket.
6: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
5: Více informací na stránkách www.td30.cz.
7: Poslední táborák léta, to jo, ale...

0: hity na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jsme Hit Radio City a protože víme, co se v Praze děje, tak dneska je to opravdu velká věc, a to den s pražskou záchrankou. Ano, přesně tak, už to vlastně začalo před nějakou hodinkou a půl v 10 hodin dopoledne, ale až do 19. můžete dorazit na Staromák, kde je vlastně celodenní akce, která se právě jmenuje Den s pražskou záchrankou, a je to program, nebo je tam program pro děti, rodiče i širokou veřejnost, abyste se dozvěděli o tom, jak to vlastně vypadá s tou prací zdravotnických záchranářů, jak třeba vypadají nebo jaké jsou zásady správného postupu v situacích, ve kterých jde o život, a je třeba, aby jsme to jako občas fakt jako uměli, jo? Takže dynamické ukázky práce zdravotnické záchranné služby, i to uvidíte dneska až do 7 hodin právě na Dni s pražskou záchrankou přímo na Staromáku. Aby jsme byli ještě konkrétnější, tak ředitel pražské záchranky, pan Petr Kolouch, nám vlastně řekl, jaké téma se v programu objeví.
1: Program nabídne odborné rozhovory zaměřené na aktuální zdravotní a bezpečnostní témata. Hovořit se bude například o duševním zdraví, cévních mozkových příhodách, možnostech dárcovství kostní dřeně nebo rizicích spojených se syntetickými kanabinoidy.
0: No, končí nám prázdniny, začíná školní rok. Je dost možná, že právě tohle datum bylo zvolené velmi speciálně, nemám-li pravdu?
1: Termín akce byl zvolen záměrně. Začátek školního roku je období, kdy se děti a dospívající po prázdninách vrací do škol k pravidelným aktivitám a do rušnějšího městského provozu. Právě tehdy je vhodné znovu připomenout zásady bezpečného chování a správné reakce při nenadálých situacích.
0: No a když se dneska seberete klidně se svými ratolestmi, nebo vemte i cizí děti, to je úplně jedno. Důležité je, že když budete odcházet z té dnešní akce na Staromáku, tak byste asi měli odcházet s dobrým pocitem a hlavně s věděním, že jo?
1: Hlavním cílem je, aby se lidé v případě mimořádné události nebáli zasáhnout a věděli, jak správně reagovat v prvních, často rozhodujících minutách. Právě připravenost a ochota reagovat mohou v takové chvíli sehrát zásadní roli.
0: A je důležité, aby jsme v těchto chvílích a v těchto situacích zachovali, jak se říká, chladnou hlavu. Vy si to můžete vyzkoušet. Staromák dneska až do 7 hodin večer a den s pražskou záchrankou. Mimochodem, mají tam i krásný sanitky a dokonce i toho golema. Takže se na to běžte podívat. Tady je Nirvana a Smells Like Teen Spirit.

0: Jeleny, těsně před 11:15.
1: V starým křesle svět zůstal jako dřív.
0: A už za chvíli se srdcovkami. Tohle jsem pro vás vybral, tohle vám budeme hrát pro popravem poledni. A je to vzpomínka na osmdesátky, konkrétně tuším, že rok 1988. Německý zpěvák Fancy a typický Italo disco Flames of Love. I na tohle můžete vzpomenout už za chvíli, za pár minutek, kdy vám Katka Pehová dneska bude hrát to vlastně nejlepší z vašich vzpomínek a vyhrabeme hity, na které jste možná už dlouho zapomněli. Srdcovky dneska ve 12. Kuba Urban se s vámi loučí, popřeju vám krásný den, dneska to zvládněte. Zítra už máme středu 26. No a v 9 hodin, hele, doufám, že všichni budete nastoupený a všichni budete poslouchat 937. Mějte se, ahoj!
2: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
4: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
2: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
5: Velkolepý. Natočím to.
6: No tak všechno velkolepě.
5: Všechno velkolepě.
2: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit rádio City. Zlepši si náladu.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
9: Montujeme, vyklízíme,
10: krabice vám zapůjčíme.
9: Těžký kusy, to je naše.
10: Však recenze mluví za vše.
9: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
10: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
11: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
12: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
13: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
15: Zase lítáš v oblacích.
16: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
15: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
15: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
17: firma na zážitky
16: CZ.
18: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Hit Radio City.
19: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony na sjezdu z D1 na Pražský okruh na úrovni Jesenice a v opačném směru na sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Odechu. Více aut je také v centru metropole a na Štěrboholské. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu Batoh a klávesnici Smíšína.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned. Oh.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
11: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Začala schůze sněmovny. Poslanci by se měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel. Opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti, utrácení a růst státního dluhu. Vládní tábor chce veto přehlasovat. Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v tomto cenném území. Původně měla stavba začít v roce 2029. Teď dokumenty ředitelství silnic a dálnic počítají se zahájením až za 7 let. Pokračuje generální ředitel společnosti Radek Mátl.
12: Dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli zhrnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku. Proces nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
2: O silnici 1/35, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje už 15 století. Cyklisté na Vuelte dnes absolvují 4. etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Včerejší etapa ve Francii se nedojela kvůli krupobytí, nakonec byla zcela zrušena. V čele tak zůstal největší favorit Slovinec Tadej Pogačar. Teď se podíváme k nám. Praha 1 nechá zrestaurovat Kranérovu kašnu. Vyčlenila na to částku 17 milionů korun. Radnice chce na práce na novogotické památce získat dotaci od Ministerstva kultury. Kašna s pomníkem a výzdobou se nachází v Parku národního probuzení na Smetanově nábřeží. O její opravu usiluje Praha 1 řadu let.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
2: Odpoledne bude chladnější, než se čekalo, většinou zataženo oblačno, vítr od severozápadu a odpolední teploty se budou dostávat na 19 až 21 stupňů.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, krásné úterý, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. I dneska to bude nabitý fancy E-Type, taky All Saints nebo Genesis, ale teď se podíváme do roku 1999 a ačkoliv venku mraky, tak my se přesuneme do léta. Dáme si celosvětově úspěšný hit nizozemské Eurodance skupiny Venga Boys. A zkušení už možná tuší, že vyrazíme na Ibicu.
0: Hit Radio City.
2: Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going

0: to Ibiza. Venga boys, we're going to Ibiza.
1: Posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
0: No a pokračujeme v srdcovkách. Před námi skupina, kterou určitě všichni dobře znáte. A taky dobře známe ten moment, kdy ze skupiny Genesis odešel Phil Collins. A právě tenhle song byl naprosto historickým milníkem v historii kapely, protože představuje právě jedinou éru bez Phila Collinse. Jo? Je to song, který vyšel v roce 1997 jako pilotní single z jejich 15. a zároveň posledního studiového alba Calling All Stations. Takže dámy a pánové, Genesis a Kongo. Naše další dnešní srdcovka. Jdeme na to.

0: Saints a Pure Shores, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byl song z roku 2000, mimochodem taky vznikl jako hlavní single pro soundtrack k úspěšnému filmu Pláž s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Viděli jste? Je to skvělý film a ano, tenhle song vznikl právě kvůli němu, tak schválně, jestli jste neviděli, puste si. Další srdcovka nás přenese do roku 94 a přenese nás do Švédska, ale pozor, i tam umí Eurodance. Je to tak, čeká nás song švédského zpěváka a producenta E-Type. Vlastní jméno má skoro normální Bo Martin Erik Eriksson. Jo, oni to takhle mají ve Švédsku rádi. Každopádně tenhle song patří mezi naprostý klasiky devadesátkových diskoték. A naprosto fantasticky definovala zvuk tehdejší skandinávské taneční scény. Takže vy, co jste dlouho nebyli na diskotéce, můžete se tam přenést právě teď.

0: No jo, Flames of Love, Fancy v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Mimochodem, song, který vyšel v roce 1988 a byl to jeho nejúspěšnější single. Proto ho asi máme všichni tak hluboko v mozku, pravděpodobně v hlavě. Ano, tam se ukládají songy. Mě zajímá, jaký song se tam uložil takhle vám. Pojďte mi napsat, protože ano, ještě je čas na tu vaší srdcovku. A to znamená, že teď berete telefony, píšete na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka a hlavně proč. Ten důvod je zásadní. Může to být samozřejmě i jenom o tom, že vám ten song prostě dělá dobrý den, jo? Že to je najednou všechno takový veselější. Nebo to může mít samozřejmě i mnohem hlubší podtext. Tak napište. Napište si o svoji srdcovku na 777 937 777. Jednu z nich si za chvíli dáme. No a do té doby třeba Westlife a jejich Uptown Girl. Tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
7: Jedině v outletu Pop Airport.
8: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
7: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Více na pop.cz.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
13: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
14: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu.

0: Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
5: Ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let. Ano, víme, že jste taky šokovaný. Myslel jsem si, že to je tak 10.
4: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Tak co, užili jste si to Westlife a Uptown Girls s Hit Rádiem.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To je čas na poslední dnešní srdcovku a to je samozřejmě ta vaše. Po dlouhým vybírání a přemýšlení jsem nakonec vybrala dneska SMSku od Jirky z Hradce Králové. Jirka píše, Lou Bega, girlfriend everywhere. Tady to opravím, je to I got a girl, ale jo, jinak je to o tom, že má Lou Bega úplně všude holky. Je to srdcovka, měli rád taťka, vždycky na něj vzpomínám, jak si pohupoval a teď dělám to též, co on. A to jsou ty krásné srdeční vzpomínky. A přesně tak. A o tom srdcovky jsou. Takže, Lou Bega, I got a girl a pojďte se pořádně pohupovat. Jdem na to.

0: us all night.
1: Miles Schmidt s námi v éteru Hit Radio. Dámy a pánové, přátelé, kamarádi, přesně za týden jdou vaše děti do školy, respektive za týden touhle dobou už se z ní budou asi dokonce i vracet. Tak pokud máte doma nějaký školou povinný, nezapomeňte jim to šetrně připomenout, jo? Jdouší k tomu za chvilku 21 Pilots, taky David Guetta nebo Eva Farna, neříkej, co má se stát.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
4: A s jednorožci i dinosaury!
3: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
6: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
9: 30 let tančícího domu.
10: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
9: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
10: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
9: Více informací na stránkách www.td30.cz.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
13: Tisku levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

0: Tohle jsou Axwell a Ingrosso v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Katy Perry nebo Kamrad, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V oblasti kolem Motola a na Vypichu nabíráte zpoždění kolem 5 minut. Také v centru metropole Vilzonova ulice, dál na Florence, zejména u hlavního nádraží, hlásí 5minutová zdržení. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení až ke konci týdne. V pátek se dočasně vrátí tropické hodnoty. Na Moravě bude místy až 34 stupňů. O víkendu pak přinese studená fronta, ochlazení a déšť. Podle dlouhodobé měsíční předpovědi by mělo být počasí pro následující týdny spíše průměrné. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky z jejich jmény pro senátní volby. Čísla jim vylosuje městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu. Podobně dostanou volební čísla i uskupení a nezávislí kandidáti pro souběžné komunální volby. V pátek se na obloze objeví částečné zatmění měsíce. Ukaz bude pozorovatelný od časných ranních hodin a nejlepší podmínky nabídne jihozápad země. Jakou technikou se vybavit, doplní astronom Petr Horálek.
11: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Ukaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít po ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
1: Podobná zatmění nastávají maximálně 4x do roka. Teď ještě pohled k nám. Ještě do 7 hodin večer pokračuje na Staroměstském náměstí Den s pražskou záchrankou. Nabízí dynamické ukázky zásahů, techniky nebo praktické nácviky první pomoci. Celodenní program doplňují debaty s odborníky, program pro děti a koncerty. Vstup je zdarma a více najdete na našem webu nebo na webu pražského magistrátu.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ.
1: Odpoledne většinou zatažené oblačné, teploty dnes opravdu mírnější, kolem 19 až 21 stupňů. Foukat bude chladnější vítr a na večer přeháňka nebo slabý déšť.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině, krásný úterý přeju. Doufám, že zvládáte ten týden s naprostým přehledem. No a vy, co si třeba ještě užíváte poslední prázdninovou dovolenku, tak doufám, že jsou to samý ohňostroje. Katy Perry.

Kamrat a Be Mine, posloucháte Hit Radio. A co, už jste po obědě? Jestli jo, je čas na kávu. A fakt neváhejte, běžte si to kafe udělat, je to zdraví. Zase se potvrdily pozitivní účinky kávy na lidské zdraví. Ne, že bychom to potřebovali, ale je to super, když si to kafe dáváte a víte, že vlastně pomáháte svýmu tělu, jo. Aktuálně se zjistilo, že každodenní vypití 4 šálků kávy by mohlo snížit riziko předčasného úmrtí. Podle dosavadních zjištění totiž zlepšuje funkci jater, snižuje možnost zánětů a dokonce posiluje imunitní systém. 4 šálky, dámy a pánové, 4 šálky. Já jsem dneska zatím na 3, takže si jdu dělat kafe a vy taky, jo? Protože krom všech zdravotních benefitů, ono to zlepšuje i třeba atmosféru v práci, jo? Pojďme se všichni omluvit kolegům, co jsme jim řekli před tím prvním kafem a dejme si to 4. Ellie Goulding.

0: OMI a Cheerleader. Posloucháte Hit Radio a kamarádi, tento pátek naposledy.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, je to jenom na vás, 10 otázek, 10 správných odpovědí a to znamená 10 tisíc. No prostě za každou správnou odpověď tisícovka na tankkartě Easy. A můžete vyhrát s Orlenem naposledy tenhle pátek, je to tak. Budu držet pěstě samozřejmě, protože to není jenom benzín, jo, ale to jsou taky dobroty na cesty a přece jenom v září se cestuje ještě líp než v létě, páč není takový vedro, co si budeme povídat, tak na to nezapomeňte, v pátek opět budeme vyhrávat, jeden z vás dostane možnost nabít si svoji tankkartu Easy, jak jsem řekla, až na 10 000 korun, to už jenom na vás, navíc je to hrozně jednoduchý, protože všechny ty otázky mají odpověď číslici, od 1 do 10, na ty čísla se neopakujou, jo, takže každá další odpověď vás posouvá k tomu vytouženému krásnému výsledku. Takže nezapomeňte, už tenhle pátek dokonalá desítka naposled. Držím pěsti.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
5: Ahoj, my jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
6: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
5: protože pro vás máme
6: marmelády bez cukru, jahoda,
5: malina,
6: mrnka,
5: švestka
6: nebo mango.
5: Ochutnejte si bez cukru,
6: bez chemie
5: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
14: La Tropical!
13: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
14: Yeso!
13: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
15: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.

0: divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
1: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
2: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
1: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
3: Jirská kletba.
1: Tak přijďte.
0: Palas, divadlo, které hraje komedie.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

0: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Benson Boone v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. No a dámy a pánové, je to nevyhnutelné. Prostě nám končí léto. Minimálně prázdniny určitě. A tak je na čase udělat i takovou oficiální rozlučku. Jo? A proto tento víkend nás čeká poslední summer party. Mm-hmm. Je to smutný, ale zase celý ten víkend bude veselý. Startujeme v pátek v 15.00, jak jste zvyklí. Končíme v neděli v 18 večer. A jako takhle, jo. Když se řeknou ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, tak je vám asi jasný, že to je natřískaný. Jo, jakože to je neskutečný. Co všechno pro vás máme. Takže doporučuji naplánovat třeba nějakou grilovačku. Ono má být hezký o víkendu a o soundtrack se vám k tomu postaráme my. Jo, úplně vidím, jak stojíte u grilu Ace of Base. Pak nějaká lehká opalovačka. Tom Jones k tomu úplně ideální, že jo? No a potom trošku toho vínka na večer. No a to musí být troška Itálie. Mambo Italiano a víte co? Mambo Italiano a Shaft si dáme do uší právě teď. Troška toho léta pod těmi mraky. Jo? Jdem na to.

0: Mark Ember a Belong Together, posloucháte Hit Radio. No a když se řekne patříme k sobě, tak já si myslím, že my lidé, patříme k vínu. A víno k nám, jo, prosím vás, dokonce už 6 000 let. Už 6 000 let si víno v Evropě užíváme. To je krásný. To je krásný, když se vezmete, kolik hezkých chvil to přineslo, jo, za tu dobu. Tak já jsem si na počest tohoto velkolepého výročí, páč 6 000 let, to zažijete jenom jednou, že jo, dovolila tady jednu z naší zahrádky tematicky. My máme rádi To se jinak nedá. Činasky a víno už za chvilku, k tomu taky Sugar Babes nebo Damiano David.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
10: Náplně hned.
11: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes,
10: tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Damiano David v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Rembrandt nebo Beyoncé, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Ještě před startem odpolední špičky projíždíte Prahou bez zásadnějších komplikací. Platí to také pro Pražský okruh na úrovni Jinočan a Ořechu a také je zatím volně průjezdná také Štěrboholská spojka. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Praha je Vltava a Vltava je Praha. Šplouchá nám u kotníků už od času kněžny Libuše. A jak ta ní chutná? Vyhraj křišťálovou večeři Deluxe pro dva. 3 hodiny na prosklené lodi Prague Boats, bohatý raut, láhev vína a romantika.
4: Na plné pecky.
3: Už tento čtvrtek odpoledne na Hit Radio City.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: Březová. Kdy je učitel za hvězdu?
7: Když vezme děti na Březovou. Březová.
6: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
7: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou. Březová.
6: Resort Březová.cz.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dnešní jednání sněmovny o sporné novele rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident, se může protáhnout do noci. Prosadila to vládní koalice ANO, SPD a motoristů kvůli očekávané obsáhlé opoziční kritice předlohy a obstrukcím už při projednávání programu schůze. Senioři si musí pohlídat důležitý termín. Stát jim ani letos automaticky nepošle poštou informaci o tom, o kolik se jim od ledna zvýší penze. Doplní mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
11: Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří se o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali již loni a následně ji nezrušili.
1: V tomto případě žádost zůstává v platnosti pro další roky a oznámení o zvyšování důchodů dorazí automaticky. Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500. Z kilometru se kvůli viróze odhlásil. Na delší trati ho nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát v Poznani začne zítra a potrvá do neděle. Hlavní nadějí české výpravy je kanoista Martin Fuxa, který bude startovat hned ve 3 disciplínách. Teď ještě pohled k nám. V opravované budově Nové scény Národního divadla zjistili dělníci větší množství azbestu, než se čekalo. Proto se zatím nebourá zvenčí, dokud se azbest šetrně neodstraní. Stavba se zatím drží harmonogramu, i když zvenku nejsou stavební práce zatím patrné. Od prosince dojde k uzavření náměstí. Václava Havla.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.
1: Větrné a chladnější, odpoledne většinou oblačno, zataženo, k večeru se může objevit slabá přehánka nebo občasný déšť, maximální teploty kolem 21 stupňů.
0: Krásné odpoledne, 3:14, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě další porce fantastických hitů. Teď asi nejslavnější sitcomový soundtrack, tohle jsou Rembrandt, I'll be there for you.

Tohle jsou Rembrandts, I'll be there for you. No a dámy a pánové, je čas. Pravda nebo bullshit? Ano, opět jsme tady v té naší oblíbené rubrice a tentokrát se trošku otočíme za těma dovolenkama, co jste měli. Protože máte takovou tu tendenci vozit lidem kolem sebe dárky? I když to třeba vlastně nechtějí? Vykašlete se na to. Hele, to jsou vyhozené peníze, protože údajně 2/3 obdarovaných takový dárek vůbec nepotěší. 2/3, což je docela dost. Jasně, no, protože ono, co vyberete v těch suvenýrových obchodech, že jo? Magnetek, dobrý, popelník, pak třeba takový ty otvíráky, kde na druhé straně nahá paní nebo přirození, že jo? A tak, jakoby je hezký, že na ty lidi myslíte, ale možná je to vlastně zbytečný. Jo, já už jsem taky takhle vozila zapalovače a prostě vlastně úplně zbytečný krápy. Podle mě potěší takový ty věci, co se dají sníst, jo, jako olivový oleje, a síry a podobně, ale jinak tady ty serepetičky, možná se na to prostě pojďme vykašlat. No a nebo se mýlim, nebo jste opačného názoru a proto jsme tady. Pojďte mi napsat 777-937-777 nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp. Jste zastáncem těchto krásných dárků z dovolených, nebo jsou to podle vás hlouposti a je naprosto zbytečný to kupovat? Pište. Jak tomu posílám další hity, za chvíli Michal Šulte a tohle už je Beyoncé.

Michal Šulta, Rehab, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No a řešíme tady dárečky z dovolených. Jestli to má smysl kupovat magnetky a podobné věci, nebo jestli je to blbost. Protože podle studie 2/3 lidí tyhle dárky vůbec nepotěší. A vypadá to, že mi to potvrdíte, protože Jarda píše jednoduše. Ahojky, mám rád dárky, co se dají sežrat. Za mě to je dokonalá odpověď. Hanka přesně v tomhle duchu. Ahoj, dárečky jako předměty mě nepotěší, ale láhev dobrého vína vždycky. No vidíte, ale už se k tomu dostáváme. Jak se to dá sníst nebo vypít, je to perfektní. Jo, pak píše Kamča, my máme strejdu, který si prostě nemůže pomoct a kupuje nám ty největší blbosti, co se žene. Takže ano, i ten otvírák s přirozením doma. Já jenom doufám, že když už ty věci máte, že je fakt používáte a vždycky, když vezmete tuhle věc do ruky, že si na strejdu vzpomenete. Pište dál na 777-937-777, jak jste na tom z dárečky z dovolených. Ano, nebo je to blbost? Dejte vědět další hity k tomu, tohle je Alexandra Stan.

0: Linkin Park v éteru Hit Radia. Díky všem za vaše reakce. Pravda nebo bullshit, 2/3 obdarovaných nechce ten suvenýr z dovolen, co jste jim přivezli. Nebo je nepotěší. Na tom jsme se víceméně už stihli i shodnout a pak přišla Klára a hodila nám do toho vidle. Klára, prosím vás, píše, já jsem ráda za vše. No jo, tak jsou i tací samozřejmě. Kláry, to je dobře, já doufám, že ti všichni taky vozejí dárky, jo. Tak hele, abychom to uzavřeli, jo, tak nejste povinni nic z dovolený vozit, to je jedna věc, nemusíte, jo, zbytečně do suvenýr shopů. A když už byste chtěli, tak se zeptejte lidí kolem sebe, chceš něco z dovolený? Když řekne jo, tak je to jasný. A když řekne ne, no tak jim přivezte něco k jídlu nebo k pití, páč to stejně vydrží jenom chvíli. Díky, že jste se i dneska zapojili. Já vám za to pošlu další hity. Neil Diamond a Two Friends nebo Xindl X už za chvíli.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní

0: teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: mojej zemí.
1: Xindl X a Mirka Miškechová, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne, 14:30, je dost možné, že už vyhlížíte cestu z práce domů. Pokud šéf není na dohled, zkuste klidně zdrhnout dřív. Třeba si toho nevšimne. Budu držet pěsti, pokud se opravdu odhodláte k tomuto riskantnímu kroku. Ale hele, teď už je úterý, no, tak to stejně nemá smysl už nějak jako přehánět do víkendu, že jo? Teď už je to za chvilku. No a pokud hledáte ten nejlepší večerní soundtrack, tak tam je to jasný. Hit Radio Classic. To znamená i dneska v 6 hodin. Společně budeme cestovat časem s tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. A když se bavíme o tom miléniu, rok 2001. Pink, Get the Party Started.

0: Temper City Self-Aware jste s Hitrádiem, krásné odpoledne. Blíží se 15. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím, respektive na dalších pár hodin, slyšíme se večer u Hitrádia Klasik. Teď už je čas na vaši oblíbenou odpolední show, nenechte si to ujít, pokud jedete z práce, tak hlavně opatrně, no a docela ještě třeba pár maniaků. Konkrétně 10,000 Maniacs. Ano, do uší Because Tonight, taky Ray Dalton nebo DJ Antoine už za chvilku. Mějte se zatím hezky, ahoj.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru, jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Yeah! JN Interiér.
9: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
10: I táta přece vaří.
7: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
9: www.jnointeriér.cz.
11: Atención, señoras y señores.
12: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
11: Stres.
12: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
11: La Tropical!
12: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
11: Yesom!
12: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
11: Awarashar!

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. S kolonami počítejte na Pražském okruhu, a to od sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu. Popojíždět budete také Štěrboholskou spojkou v obou směrech na úrovni Štěrbohol. Zdržení by mělo být aktuálně do 7 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Extreme Sale v online shop.cz.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
0: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Nehoda autobusu dnes odpoledne uzavřela Vídeňskou ulici ve směru do centra. Při prudkém brzdění ve voze popadalo několik cestujících, někteří jsou zraněni. Detaily mluvčí záchranky nezdělil, o nehodě informovala policie na síti X. Tramvajové linky 11 a 13 se na muzeum vrátí už za týden. Jejich provoz po opravené tramvajové trati bude obnovený od soboty 5. září. Mluvčí Rapidu Filip Drápal.
9: Po dlouhé době, kdy se připravuje nová trať na Václaváku, se vrátí tramvaje do té horní části nad muzeem, takže 11 opět bude jezdit kolem muzea na IP Pavlova a dál na Spořilov. A také se sem vrátí 13, která doteď končila u muzea a pojede opět přes IP Pavlova, ale už nezahne na náměstí Míru a do Vršovic, ale pojede jenom na Zvonařku.
0: Původní harmonogram prací počítal s návratem tramvají mezi Vinohradskou a IP Pavlova až v březnu 2027. Nakonec se opravy povedlo dokončit o několik měsíců dříve. Trojice lidí v Praze prala špinavé peníze z podvodných call center přes účty lidí. Přes jejich konta vybrala zhruba 10 milionů korun. Majitelé účtů za to dostávali provize, podvodníci je získávali přes sociální sítě. Trojice teď čelí obvinění z podvodu a zhruba 5 lidí, kteří poskytli své účty, obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti.
8: City Extra.
0: Až do neděle 30. srpna máme opět jedinečnou možnost navštívit divadelní představení Ptáci, zvířata a moji příbuzní, a to v kulisách Zoo Praha. Vzniklo na motivy stejnojmenné knihy od Geralda Durilla a v podání vršoveckého divadla Mana bude k vidění v amfiteátru Rezervace Bororo. Hraje se každý večer od 7:30, detaily k nákupu vstupenek jsou také na našem webu. Dnešní odpoledne zůstává většinou oblačné, postupně zataženo, k tomu přehánky nebo slabý déšť, odpolední teploty kolem 21 stupňů.
8: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
10: Přesně to je naše poslání. A tak jsme zase nastoupeni v řadě 2:30. Zdraví vás Dominik, Andrejka, také Vincent. Čau.
11: Já bych hrozně chtěl pochválit ahoj. Dominika. Teda, ahoj samozřejmě, ale chci pochválit Dominika, to ano. Má přednost. Znáte to, přátelé, když máte nějakého kolegu v práci, který pro vás udělá něco krásného. Dominik nám na dnešní vysílání připravil jogi masala čaj, je výborný. Myslím nejenom ten čaj, ale i ten kluk. Takže Domčo, děkujeme za to, jaký seš.
10: Na zdraví. Připijeme, vidíte, někdo s pivečkem, prosečkem, my hezky indický čaj, tím začínáme odpoledne.
11: Včera mi zakázal, nebo dneska mi zakázal náš šéf dělat zvuky, protože jsme dělali včera zvuky. Tím pádem...
6: Hit Radio City.
10: A zítra pantomima. Do té doby One

0: 15 hodin, 9 minut, hezké úterý. Vincent, Andrejka, taky Dominik, vaše odpolední pražská trojka vás zdraví. Tohle byly Coldplay. Kamarádi, jak jsou teď ještě pořád prázdniny a lidi se vrací z dovči na dovču, jaké nejdivnější jídlo jste letos na dovolené jedli? Protože k cestování se jídlo váže, kolikrát zkusíme, co normálně bychom do pusy nestrčili.
1: Ne, nejsem ten typ, já jsem člověk, který vybírá i z kuřecí polívky tlustý maso, takže ty experimenty nechám na tebe, Vincent.
2: To je body shaming, jaký tlustý maso? Všechny masa v kuřecí polívce jsou krásný.
0: Všechny libový. Každopádně, ty jsi byla vlastně, co se týče jídla, cestování nejdál z nás. Ty máš za sebou Survivor.
1: Je pravda, že asijská kultura se toho nebojí a třeba když jsme byli v Pekingu, tak tam na rožni opékali, kde se dali, co se dalo, ale nejhorší na tom bylo, že všechno, co tam bylo napíchnuté na špejly, bylo i živé.
0: Fresh?
1: Fresh and tasty.
2: Fresh a bio.
0: Jak se to hejbe?
2: Domčo, to bylo přehled. Ty krásu, my jsme hustý.
0: Já jsem z toho horního patra klubu vzal dolů.
2: Jo, protože vy jste teďkon živí na špejli.
0: Tady je to rádio Citru. Benazi Bros. Je, pojďte ještě dolů.

0: 3 hodiny, k tomu 17 minut a Alex Voren na Hydrádiu City. Víte, na co se těší muži a některé ženy po celé České republice, možná i zemi. Jasně, GTA 6 má vyjít, konečně.
1: To je to, na co se čeká už třeba 30 let, že jo?
0: Asi tak, já jsem naposledy a většina mileniálů mezi váma možná naposledy hrálo San Andreas, Vice City taky.
1: Jasně, potom 5. Já jsem teda na GTAčko nikdy moc nebyl, ale chápu to, že teďkonc má vyjít něco, co je... obrovský zvrat pro celý showbiznis a herní průmysl, ono to stálo několik miliard, ta hra, je to tak?
0: No jasně, a několik miliard vydělá, se počítá.
1: Fuch.
0: Každopádně mi se líbí, jak se dneska ty věci prodávají. Oni prodávají i trailer.
1: Počkej, jak jakože prodávají trailer?
0: Podíváte se na Netflixu, kde zaplatíte zvlášť poplatek za to, že uvidíte trailer na to GTAčko 6.
1: Jakože se podíváš na ukázku, která tě má nalákat k tomu, aby ses tu hru koupil, a ty si ji máš koupit.
0: Ano.
1: To znamená, že ta jako hra očividně ten marketing má zmáklej.
2: A vy jste ti, kteří se těší?
1: Ne. Já, Domča, jo, ne?
0: Já se asi těším, bude to velký, přátelé.
2: A hraje se to kde? Na počítači?
1: Taky, anebo na PlayStation.
0: U mě doma.
2: PlayStation.
1: Víš, co to je, GTAčko? To je, ne. Že hraješ za člověka, který běhá po městě.
2: Ne, neříkej mi to,
1: vykrádá...
2: já to vím, já jsem hrála San Andreas.
1: Hezky.
2: A přejížděla jsem lidi, protože z nich vždycky byly peníze.
1: No, ty jsi teda úplná San Andrejka.
3: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
5: Ahoj, tady Lukáš Jihlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup, šup, jdeme!
8: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
11: 30 let tančícího domu.
12: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
11: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
12: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
11: Více informací na stránkách www.td30.cz.
13: Velká balení a ještě větší úspora. V Teď ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teď výhodně. Vždycky.
11: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: 15 hodin 28 minut a jestli máte podobnou emoci jako Kateřina Marie Tichá, máme místo, kam vás pozvat. Naordinovali bychom vám společně s Andrejkou a Vincentem takovou summer party, rozlučku s létem od pátku, co říkáte?
1: Já si myslím, že osmdesátky jsou hudba, která dokáže v člověku vybudit něco jiného než současná hudba. Co ve vás probouzí osmdesátkové písničky?
2: Ve mně probouzí hluboké, zaryté přátelství.
1: Ke komu?
2: Ke všem, kdo poslouchá osmdesátkovou hudbu.
1: Takže přátelé, slyšíte to? Poslouchejte summer party a budete mít hluboké přátelství s Andrejkou.
0: A když budete poslouchat tohle, oblíbený od Vincenta, budete hlubocí kamarádi s ním.
1: Budete v pohodě, kluci, holky, neblbněte.
2: Vinci.

0: Já se s tebou chci kamarádit.
1: Jo, počkej, teď ne.
2: A když budete chtít Andrejku dostat na parket, její oblíbená osmdesátková?
1: Jo, to je Andrejka. A možná i ty trošku, Domčo.
2: Jo? Já na tom parketu vždycky na diskotékách spíš jsem obrátil oči v sloup a od baru si mě bral vekna.
1: Jsi deprese.
0: Chodil jsi tam za trest.
2: Každý vidíme osmdesátky jinak. Vy každopádně od pátku od 3 hodin poslouchejte Summer Party na Hit Radio City, samý osmdesátky devadesátkový letní hity. Jako tohle. Underdog, proč?

0: 15 hodin 39 minut. A ano, Nico Santos na Hydradio City. Lákali jsme vás na summer party, ale v klidu, je pracovní týden úterý, tak kdo je na těch cestách, má před sebou cestu z práce opatrně. Ono tady máme z Prahy totiž nějaký nový čísla a na křižovatkách, většinou v Praze, ve třetině případech jde o to, že někdo nedal přednost. Takže na křižovatkách se stává v Praze nejvíce nehod zbytečných. Jenom někdo nedával pozor.
1: No tady na té, na který jsme my, křižovatce, se taky dělou občas velký nehody.
0: Často.
1: My jsme přímo na křižovatce, jak se jmenuje, asi nemá název.
0: Ipakova.
1: Křižovatka smrti. To byl dobrý film. Jackie Chan.
2: Já na jednu stranu rozumím tomu, že prostě se zdráháš sednout za ten volant, protože to, co se děje v pražských ulicích, dneska ráno jsme s mamkou vyjížděli na takovou trasu, ne úplně nebezpečnou, ale proti nám se vyřídil úplnej Fittipaldi a Octávka šla z jedné strany na druhou a na poslední chvíli to vybral, takže se dějou prostě masakry už od rána.
1: Já jsem ještě furt perplex toho, že si někoho nazvala Fittipaldim. Vím si, že prostě někoho málem zabiješ a za to někdo nazve Fittipaldim.
2: Ne, pozor, já jsem jenom přihlížela, co se děje kolem mě.
1: No, přátelé, napište nám na 777-937-777, jaká je podle vás nejhorší křižovatka v Praze? Ta opravdu ta nejzabijáčtější.
0: A my vyhlásíme. Za chvilku jsme zpátky, přátelé.
3: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
4: Pyžamko s jednorožcema.
3: Máme.
4: Bundu a sovčelky s kočičkama.
3: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
4: Tepláčky, tyhle mám děravý.
3: Máme tyhle s dvojitými koleny.
4: A hlavně méně.
3: Neboj, máš ho už v batůšku.
4: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
3: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
5: Ahoj, my jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
6: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
5: protože pro vás máme
6: marmelády bez cukru. Jahoda,
5: malina,
6: mrnka,
5: švestka
6: nebo mango.
5: Ochutnejte si bez cukru,
6: bez chemie
5: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
9: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
10: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
9: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
10: Jirská kletba.
9: Tak přijďte.
11: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
12: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
14: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Co to zas popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
16: Rád děláš práci, co dává smysl. Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
17: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
18: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.

0: Na Hit Radio City 10 minut před čtvrtou, Disturbed, s vámi Vincent, Andrejka, taky Dominik a už Lucce, hledím pod ruce, blíží se zprávy, mám na vás všechny otázku. Kolik myslíte, že vyšel za první pololetí tohoto roku? Čechy, hazard. Kolik korun jsme utratili za hazard my Češi?
1: První půl rok.
0: Jenom no. Tenhle půl rok.
1: My hrajeme hodně, že jo?
2: To bude drahé.
1: Je to v miliardách, určitě to je v miliardách.
0: Je to v miliardách.
2: Miliardy.
1: Tak já bych řekl 53 miliard.
2: Já si myslím 25.
0: Tak přátelé, mnohem. A mnohem víc.
1: Ne.
0: No je to, ne. Chcete říct tu číslovku nebo ve správě?
1: Ne. Počkej, víc než 53 miliard za půl roku?
0: Je to 600 miliard korun.
1: Co to je? A kolik je státní rozpočet?
0: No já myslím, že po tomhle mínus 600 miliard na odvodech.
1: Ty bláho. Tak to je, ale přátelé, tak na tohle bych si teda nevsadil.
0: Kamarádi, a další čísla o výhercích, ať máme taky komu přát za chvilku, ale taky zprávy.

0: Dneska hrdě stojíme po vašem boku. Daša na Hit Radio City, 15 hodin 57 minut. Za chvilku zprávy, ale ještě předtím s Luckou na cesty. Opatrně.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Sjezte zde pětky na úrovni Jinočan a Ořechu na Pražském okruhu. Hlásíte aktuálně 10 minut v koloně. Popojíždět budete také Průmyslovou ulicí a Štěrboholskou spojkou na úrovni Štěrbohol. To platí pro oba směry. 10 minut nabíráte v koloně na Barandiáku a v Dobříské směrem na Smíchov. Z více auty počítejte také v Letenském tunelu a jeho okolí, Vlzonova ulice směrem na Florence a popojíždí také okolí Tančícího domu. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Středočeský kraj požaduje zrušení dopravního omezení Prahy 6, která v ranní špičce zavedla jednosměrný provoz v ulici Na Krutci. Obrací se proto na soud. Podle hejtmanství se tím výrazně zkomplikovalo dojíždění tisíců Středočechů do metropole. Navíc to vede ke zpožďování příměstských autobusů. Vedení Prahy 6 svůj krok podle kraje nekonzultovalo ani ze starosty okolních obcí. Bezmála 600 miliard korun v prvním pololetí spolkl hazard v Česku. Meziročně se objem vkladů zvýšil o zhruba 13%. Rostl také objem vyplacených výher, a to na 540 miliard. Dominantní podíl na sázkách mají technické hry, zejména výherní automaty. Celní kontrola na varšavském letišti zadržela mladíka ze Srí Lanky. Do Polska se pokoušel vstoupit na cizí cestovní doklady. Muži nepomohl ani pokus o změnu vzhledu. Pohraničníci si totiž všimli, že se přilepil uši k hlavě. Prvním letadlem byl odeslán do Indie, odkud do Polska přiletěl.
8: City Extra.
1: Národní divadlo zahájí novou sezonu společně s Pražany. Tradiční odpoledne Národní Open Air se uskuteční na Střeleckém ostrově v první den školního roku a nabídne program pro všechny. Ředitel Národního divadla Jan Burian.
10: My máme hezkou tradici, že se scházíme s našimi příznivci na Střeleckém ostrově, kde vystupují všichni umělci ze všech souborů, a to i v netradičních rolích, že třeba činohra tam zpívá, má tam nějakou kapelu a máme tam výstavy a různé akce pro děti. Je to většinou moc hezké odpoledne a všechny srdečně zveme.
1: Kreativní dílny nabídnou aktivity také dospělým a chybět nebude udržitelná móda a charitativní bazar s kostýmy. Program je zdarma, začne 1. září v 15 hodin a potrvá do 10 večer. V průběhu dnešního odpoledne a večera zůstane většinou zataženo, oblačno, k tomu se může přidat přeháňka nebo dokonce na některých místech i bouřky. Zítra nás čeká ráno s teplotami kolem 14 stupňů, většinou pod mrakem. Zítra odpoledne opět chladněji, 19 až 21, proměnlivost deštěm.
8: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
0: Máme úterý 4 hodiny a k tomu přišoupněte 2 minuty. Je tady vaše odpolední trojka, Andrejka, Vincent, Dominik. Všichni zdravíme.
9: Hello. Ahoj.
0: Hele, musíte mi vysvětlit v těch zprávách. Jestli si to pamatuju, jo, nečtu to. A jestli jste dobře poslouchali zprávy, tak nějaký frajer letěl z Indie přes Srí Lanku, přilepil si uši a doufal, že se dostane do Polska.
11: Já myslím, že si totiž ty uši zalepil dřív, než mu někdo poradil, jak se má dostat do Polska.
4: Hit Radio City.
0: I to se ve světě děje, tak si pojďme radši hrát. Eva Farna. Do hlavy.

0: I v úterý odpoledne tady s vámi vaše partička, vy posloucháte Hit Radio City, Vincent Andrejka a taky Dominik. Chceme vás na něco pozvat. Český Davis Cupový tým se totiž po 13 letech vrací do O2 Areny, kamarádi. No už pátek 18. sobotu 19. září se v Praze utkají se Spojenými státy americkými a o postup mezi 8 nejlepších týmů z celého světa.
1: A já vám to vřele doporučuji, protože já jsem se byla podívat na Davis Cupu minulý rok.
2: Oh, jakože jsi tam byla fyzicky?
1: Byla jsem tam fyzicky.
2: Ne, to je snobárna, no, byla Andrejka.
1: A bylo to nádherný, tenis je nádherný sport a dokonce, pozor, teď se držte, přátelé, radši zastavte, dostala jsem pozvánku si i pinknout na jejich kurtech.
0: Jakože letos, jak se to bude pořádat zase, tak no, si tam pojedeš pinknout.
1: Nepůjde o medaile, ale budu se tam moc projít po tom právníku.
2: Ty krásu.
1: Takhle vzorný divák jsem byla.
2: Ty blaho, já bych tak hrozně chtěla být krásná holka.
0: Vzorný divák. To nebude tím, to je tím, jak vzorná diváčka byla, protože ano. Přátelé, já si říkám, co ten tenis divácky? Jasně, jedeš hlavou zleva doprava, ale mě baví takový ty záběry na celebrity hollywoodsky, jak koukají na tenis.
2: No, a
0: oni jsou vždycky
2: Andrejka.
0: Cool přitom. No a teď máme Andrejku, jasně?
2: No, představ si nás dva, kdyby tam byl na nás záběra, chápu, proč nás tam nepozvali.
0: Jo.
2: Jeden z nás by se šťoural v nose a druhý by nevěděl, co je tenis.
0: No tak aspoň vy tam skočte, mrknout se, jestli hrajou dobře. Na Hit Radio City Rasmus, hezké odpoledne.

0: 16 hodin 18 minut. Olísky do ZOO na Hit Radio City, za chvilku budeme hrát. Ale ještě se ohlédněme za tím Davis Cupem. My jsme si teď totiž povídali všichni ve studiu, že bude v O2 aréně opět Davis Cup. Nejvíc vzpomínek má ale Andrejka.
1: No a nejsou úplně nejlepší, protože psal se, tyjo, možná se to stalo minulý rok. Ano, ještě stále od minulého roku čekám na to, až se ke mně vrátí moje ukradená raketa. Okradli mě přátelé, vloupali se mi do auta, rozbili okýnko, vzali, co mohli, ale vzali mi i to, co je mému srdci nejbližší, a to byla raketa od mého tatínka.
2: Památeční jedičná raketa a oni ti ji čmajznou. Jak vypadala ta raketa? Třeba se ještě nám ji podaří jí dohledat.
1: Byla to modrá babolat, ale musím říct, že takovou pospolitost jsem v Česku osobně dlouho nezažila, protože já mám pocit, že se spojila celá česká raketa.
0: Aby jedný raketě našli raketu.
1: A já stejně vím, že někde ve sklepě leží a zbytečně se na ní práší.
2: A co když s ní ten zloděj hraje? Počkej, hele, měla by si větší radost, kdyby si věděla, že ten zloděj... A co když ten zloděj tu raketu ukrad, aby jí dal svým malinký dcerunce, která teďkon zhraje někde na tenis tou ukradenou raketou a díky tomu se k tomu dostane a už nebude muset krást jako její táta.
0: Jo, zatím pinká do vzduchu, ale jednou...
1: Jihne mi srdce, to je možná to je jediný hezký, příběh, který
2: tak to se právě děje.
0: To my kamarádi děje. Zjistíme, jestli mezi těmi lupiči nebyl Jiří Lehečka, Jakub Menšík nebo Tomáš Macháček. A za chvilku jsme zpátky. S čím? No samozřejmě z lístky, protože jste co? Nepoužitelní.
2: Přátelé, okamžitě napište na 777-937-777. Napište sem nepoužitelný a my si to s váma rozdáme. 10 otázek. Vy na ně musíte odpovědět 10krát špatně v rekordním čase. Když to stihnete, tak vezme tu svoje... Já na jeden nádech jsem to chtěl dát, musel jsem se nadechnout, jsem taky jenom člověk.
0: Pojď druhý.
2: A vezmete celou tu svoji rodinku do zoo, to už jsem mohl dát.
0: 777, 937, 777.
2: Víš, že nám šéf zakázal dělat zvuky, takže pojďte.
3: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: lži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, opakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije poslední.

0: atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v Dinosaurii.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
0: Více na pop.cz.
2: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
5: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný, myslel jsem si, že to je tak 10.
4: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: to si pak to jede. Pojď, pojď, pojď. 16 hodin, 32 minut. Rudimental Night Radio City. Andrej Kavince, Dominik. A takhle bude chvátat po těch 10 otázkách. Jsme ready? Vendy. Yes.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Protože Vendy už má sice po práci, je doma, ale úplně nepoužitelná. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj, Vendy. Vendy, co pak děláš? Ty seš zrovna na Kilimandžáru, fouká ti tam.
2: My jsme v autě, jedeme zrovna na cestě domů z práce tady s mou druhou polovičkou.
3: A jak se jmenuje druhá polovička?
2: Vláďa.
3: Já přemýšlím, jestli tě nepřejmenovat na Vindy, podle toho, jak ti tam fouká.
0: Dobrá klimatizace.
4: To je kabriolete.
0: Hele, no tak vem Vláďu, i ty Vendy, i vaše děti jmenují se taky od V, není to Vincent, Vilík, něco takového?
2: Není, ani Vincent tam není, no, tak
0: to. Škoda, tak další, když tak. Každopádně vstupenka do zoo by byla pro celou rodinu, 10 otázek a ty musíš odpovědět co nejrychleji, 10krát špatně. Rozumíme?
2: Rozumíme.
0: Tak půjdeme na to.
3: Já jsem připravený, Vendy, jsi připravená ty?
2: Taky jsem připravená, jdem na to.
3: Jdem na to za 3, 2, 1, start!
0: Kdo hrál ve filmu Láska nebeská?
2: Žužu.
4: Jaké je právě desetiletí?
2: 30.
0: Jak dělá lední medvěd?
4: Doplň text. Rádi píšem na cizí zeď.
2: Teď.
0: Kolik měsíců zbývá do Vánoc?
2: 12.
4: Jakou barvu má kola?
2: Žlutou.
0: Jaká část Prahy leží u Vltavy?
2: Až.
4: Jak dělá sirena?
2: Tutu.
0: Kolik dětí má Lucie Bílá?
2: 10.
4: Zabroukej hit Touha.
2: Ajajaj.
3: Stop.
4: Ajajaj.
3: Byla jsi skvělá. Jakože musím říct, že tvoje odpovědi jsou herec Žužu, to jsem já, takhle to je můj pseudonym, druhý herecký. A líbí se mi, jak dělá medvěd. A potom... Jaká část Prahy leží vedle Vltavy a to bylo a tu, ne, to bylo, jak dělá sirena, a tu. A potom si dokonce vymyslela hymnu pro sprayery, víš to? Rádi píšem na cizí zeď, teď.
0: Hned.
3: Hymna všech sprayerů. No, Vendy, byla jsi fantastická, ale příhodně k tobě frnklo ti to, ulítlo ti to o sekundu, 37,70, o jednu sekundu ti to uteklo. Kdyby si to, a tu, dělala trošku kratší, tak to má.
2: Nevadí.
0: Hlavně dobře, doražte z té práce, pozdravuj Vláďu, pozdravuj děti a měj se krásně.
3: Byla jsi skvělá, skvělá, skvělá, milujeme tě, ahoj.
4: Ahoj.
0: Ahoj, přátelé. Zase další šance, jsme tady. Stejný čas, stejný místo.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Teď vysvětli šéfovi, že ty zvuky neděláme my. Poslouchali Radio City a tohle byli Cranberries. Hezké odpoledne. S vámi Vincent, Andrejka a taky Dominik.
1: Přátelé, ještě s náma Brno. V Praze velmi zvláštní věc, proč je tady s náma Brno. A to je proto, že některé historky jsou tak úžasné, že dokáží cestovat i přes velkou louži. Mm-hmm. To myslím tu dálnici. A jedna paní v Brně totiž volala strážníkům, že jí v křoví obtěžuje had.
2: Okay.
1: To samo o sobě je zvláštní. Ano, je to stranger. Je to zvláštní, protože ta paní, co dělala tak dlouho v křoví, aby se to mohla klasifikovat, jako že jí ten had obtěžuje. Jo, to je jako, to je...
0: No, museli se znát.
3: Třeba se šla vyčůrat do křoví a ten had se připlížil a začal jí obtěžovat.
1: Dobře, ale obtěžovat znamená, že to nějaký jako proces, který trvá. Jo, jako obtěžoval, nebo dotkl se mě had, nebo...
3: Že je to jako jeho
1: ano,
3: iniciativa.
1: Ale zaútočil na mě had, OK, ale obtěžoval mě, to znamená, že v tom křoví byla minimálně 5 minut.
3: No bylo jí to nepříjemný.
1: Další ale divná věc je, že pokud s tím hadem strávila tak dlouho, tak jak je možný, že když přijeli strážníci, tak zjistili, že to byl netopír.
3: Tak to je jasný. Já už to, já to úplně vidím, ano, podle mě fakt čumrala. Nás to.
1: Co?
3: A šmrdlá ti tam něco z toho křoví do zadku.
1: Prosím? Co, cože?
3: Svádíš to na hada, ale je to celou dobu netopír.
1: Ty rozumíš tady ty uchylačce?
0: Já jí strašně chci porozumět a proto se vám za chvilku ozvem. My to do zprávy od Andrejky zjistíme, co nám ještě
1: řekla. Co nám chtěla říct?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
8: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Když do tří počítáte on do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
11: Yeso!
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
12: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Kdy je učitel za hvězdu?
14: Když vezme děti na Březovou.
15: Březová!
2: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
14: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
15: Březová!
2: resortbřezova.cz
16: Mami, já mám řidičák!
17: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
18: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
19: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
20: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
21: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit.

tady zpívají ty kytary. 15, ne, rovnou 16, hodin 52 minut. S vámi Hit Radio City.

0: A je s námi někdo ze Suchdola? Jo. Takže asi Vincente opravdu budeš jedinej. Já hledím na zprávy a píšu tady, že Praha chystá rekonstrukci Brandejsova statku na Suchdole právě.
1: Já, a co tam bude ale?
0: Rekonstrukce, dodavata zajistí, blablabla, to se dozvíme ve zprávách.
1: Rekonstrukce, protože oni slíbili, že tam bude gympl.
0: Jo, gymnázium pro zhruba 400 dětí.
1: No prosím, já tam mám základku, budu tam mít gympl, takže moje dítě bude jako já a nikdy nevytáhne paty z toho Suchdola.
0: A protože bude herec, nebude potřebovat vysokou školu a potřebné školy.
1: Jak jakože to nepotřebujeme?
0: Za chvilku zprávy.

0: ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
2: Já bych tam si vidět nechtěla, Michal.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
3: Velkolepě.
0: Natočím to.
3: No tak všechno velkolepě.
1: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Zase to s vámi chvátá, za minutu už je tady 5. hodina, vy posloucháte Hit Radio City. Přátelé, než se podíváme na zprávy, tak na ty cesty, ať z práce dorazíte OK.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Nehoda ve Strahovském tunelu komplikuje provoz už od Dobřížské ulice, respektive už od Barandáku. Popojíždíte minimálně 20 minut. Zdržení se může prodlužovat. Platí to také pro Bubenecký tunel směrem na Troju. Tady hlásíte také menší nehodu, ale zdržení je spíše 5 až 10 minutové. Kratší popojíždění hlásíte z okruhu, a to na úrovni Jesenice, pokud jedete k letišti, a také na sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: To je krásná kuchyň.
6: A jak je praktická.
7: To bych chtěla domů.
8: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
9: www.joninteriér.cz.
10: Využijte váš prostor.
11: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Praha chystá rekonstrukci Brandejsova statku na Suchdole, vypsala tender. Dodavatel zajistí kromě stavebních prací i zpracování projektu. Vzniknout tady má gymnázium pro zhruba 400 studentů a prostory pro komunitní a kulturní využití. Brandejsův statek, nazývaný také Suchdolský zámeček, je památkově chráněný areál a dlouhodobě chátrá. Do soutěže na zajištění provozu vlaků na Posázavském Pacifiku se přihlásili všichni 4 hlavní dopravci v zemi. České dráhy, Arriva, Leo Express a RegioJet. Vybraná firma pořídí více než 10 bateriových vlaků, které bude provozovat po dobu 15 let. Mluvčí Ropidu Filip Drápal.
12: Ty vlaky budou mít větší kapacitu, budou nízkopodlažní, budou samozřejmě jezdit na elektřinu, takže i ekologii to trošku pomůže v té oblasti a celkem by mělo být nakoupeno asi 13 vlakových jednotek. Tyto vlaky by měly jezdit na Posázavském Pacifiku hlavně, ale třeba také na nové turistické lince do Kutné Hory.
1: Tender společně vyhlásili Praha a Středočeský kraj. Teď budou následovat jednání, po kterých dopravci předloží své finální cenové nabídky. Nehoda autobusu na Praze 4 odpoledne uzavřela Vídeňskou ve směru do centra. Autobusu při prudkém brzdění popadalo několik cestujících, 6 se lehce zranilo. Uvedli to záchranáři i policie na síti X. Metropoli čeká o víkendu další derby pražských S. Sparta investovala do zajištění bezpečnosti nedělního utkání ze Slaví 700 000 korun. Pražští rivalové se utkají poprvé od květnového nedohraného derby v Edenu. To skončilo předčasně kvůli výtržnostem slavistických fanoušků. V průběhu dnešního večera i noci nás čeká zataženo oblačno, objevit se mohou přehánky nebo slabý déšť, do rána se ochladí na 14 stupňů, zítra nás čeká opět proměnlivá oblačnost, lokálně přehánky nebo bouřky, maximální teploty kolem 21 a chladnější vítr.
13: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
0: Jo, je to drámo to počasí, jak bude ráno, jak bude odpoledne, jak bude večer, jak se nám bude spát, no každopádně máte jednu jistotu v tom životě, my jsme tady s váma.
14: Máš otázek v tom životě, Dominiku.
0: Furt něco, sotva se rozlepím oči, už se ptám na něco.
14: A získal jsi dneska i nějakou odpověď na nějakou svoji otázku životní?
0: Dneska je získám, já jsem čekal na pátou.
14: Protože bude moje hra, kde vy budete říkat odpovědi na moje otázky?
0: Ano.
14: No, dobrý.
0: Vy jste čekali taky? Andre, ty jsi čekala taky?
9: Já čekám, stále.
14: Všichni čekají na moji hru, tak si ještě počkejte.
3: Už Hit Radio City.
0: No, Coldplay taky čekají, teď jsi to ještě mohl říct.
14: Máme ještě intro Coldplay. Já vám chci říct příběh, jeden, který se mi stal na koncertě Coldplay. Byl jsem ředitel velké firmy. Byl jsem CEO jedný z největších firm a byl jsem tam se svojí milenkou. A oni to na nás namířili a my jsme se museli schovat pod tribunu.
0: Co šílený, se vám fakt stalo?
14: Vy jste neviděli to video?
0: Já to hraju s tebou.
14: Jsem tam vypadal úplně jinak.
9: Jak to dopadlo?
14: No, dělám v rádiu teď.
0: A dělali si z toho všichni srandu na Instagramu. Prosím Coldplay nás, Paradise!
14: Ano.
0: Teď!

0: David Guetta, Terry Swims. Posloucháte odpoledne na Hit Radio City, 10 minut po pát. S vámi Vincent, Andrejka, taky Dominik. Jo, je náš čas, jdeme hrát.
1: Víš, co mě ale mrzí? Proč každá hra, co tady hrajeme, má nějakou hustou písničku a ta moje žádnou?
0: Tvoje má taky, tady tu.
1: Ale udělej tomu úvod.
0: Jako Hit Radio, hádej, hádej s Vincentem.
1: Máme tady hru, jak jste slyšeli, hádej, hádej s Vincentem. Spočívá v tom, že já řeknu nějaký titulek, který se opravdu stal ve světě. Mm-hmm. Ale neřeknu ho celý. Vynechám ten jeden zásadní element.
2: To je vy... tak tajemný.
1: Mm-hmm. A vy musíte uhádnout, a přátelé, vy, tím myslím i vás, co jedete v autě, plavete v bazénu, skáčete padákem, i vás. A hádejte, jak dopadne tento titulek. Zlodějka odešla z obchodu velmi zvláštním způsobem. Jak místo činu opustila?
2: Zlodějka z obchodu odešla zvláštním způsobem.
1: Uh-huh. Jak místo činu opustila?
2: Odešla oknem.
3: Místo činu. Nějak se z ní...
2: Já vím. Skočila do nákupního košíku a nechala se odvést pod pláštěm.
1: To není špatné.
0: Já tam taky vidím, že se dostala nějak nepozorovaně, když už tam třeba byli policajti.
1: Ne, tak otázka, jak místo očinu opustila, zní nahoře bez.
0: Ne.
1: Okay. Zlodějka se totiž pokusila vykrást potravinu v Argentině a ta prodavačka jí chytla za flígr doslova a nechtěla jí pustit. A ta zlodějka, aby se z toho dostala, tak normálně si nechala vysflíct to tričko a odešla normálně nahatá a bez peněz.
2: Takzvaně, co měla, to dala.
1: Takže vešla bez pistole a odešla bez peněz a bez trička. Tak další je, buddhistický mnich udělal z dary od věřících něco velmi nezvyklého. Jak naložil s penězi?
0: To se nabízí nějaký nestydat ty věci, samozřejmě.
2: Shopping, klasický shopping.
0: Nový talárky, hezký koupí
1: takhle. To se koupí buddhistický mnich takhle.
0: Jo, buddhistický, nový korálky.
1: Něco nemateriálního.
2: Čajčky.
1: No, ne, tak frajer ukradl 200 milionů. A financoval tím svoji mladou milenku a svou vášeň pro hazard.
0: Ne, keci, buddhista.
1: No buddhista, tak jako buddhismus, tam vlastně říkáš, že bys měl milovat to nic, jo?
0: No on už nic.
1: A neměl by se zvázat na materiálno. A pokud ty peníze dáš do přítelkyně a do hazardu, tak ti nic nezbyde, takže vlastně dodržel, co kázal.
0: Asi tak? No přátelé, pokud chcete hádat dál, tak teď vám necháme o něco déle času. Máme ano, další zprávu. Mm-hmm.
1: Máme další zprávu a vy na ní odpovíte na 777-937-777. Jak si myslíte, že tohle dopadne? Cestující natočil řidiče veřejné dopravy, jak hazardoval se zdravím cestujících a za jízdy se věnoval... Mm-hmm. Přátelé, pište na 777-937-777. A co dělal tenhle autobusák?
2: Proč vás napadají samý z prostěrny?
1: Tebe, nemluv za nás. Ty máš zase toho netopíra v křoví.
0: Dneska se dozvíme, co se stalo s tím netopírem, ale teď už Lady Gaga, abrakadabra, vypište.

0: Hit Radio City, Bruno Mars. Hezké odpoledne, Praho. 17 hodin 20 minut. Ale jo. My tady totiž hrajeme Vincent, Andrejka, Dominik a vy všichni hledáme odpověď. Jak asi končí tenhle titulek?
1: Titulek zněl, přátelé, autobusák hazardoval se zdravím veřejné dopravy, protože za jízdy se věnoval...
0: Taky tam myslíme takový to, že?
2: No tak nabízí se to, ale bylo by to prvoplánové. Já si myslím, že se věnoval telefonu a sdílel zrovna fotku na Instagram.
1: A co tam předával na tu fotku?
0: Dick pic.
2: Normálně klasickou fotku s rybou.
1: Fotku s rybou, takže každý facebookový uživatel 35+, fotka s rybou, poslední status je rasistický. Ne.
0: Byl to ne.
2: Ani telefon.
1: Tenhle na telefonu to bylo.
0: Kamarádi, píšou i spousta z vás, taky se držíte ty jedné linky, jo? Ty jedné flétny, ty trubice, co s tím dělá. Furt hrajete na tu stejnou příčnou flétnu.
1: Na příčnou? Jo, ne, na to psovo. Domčo, jaký je tvůj tip?
2: Facetimeoval.
1: Ne facetimeoval.
0: Já myslím, že to zase bude úplně něco za rok. Já nemám
2: nic.
0: Myslím, že to bude, že zjistil, že není řidič autobusu, nebo že to bylo v jiný zemi, jiný spoj, něco takového.
2: Stihl vystoupit dřív, než zastavil.
1: Hazardoval se zdravým lidí tím, že hazardoval.
0: Aha.
2: Normálně bedny.
1: Normálně hrál online poker, protože ve Filipínách je to teďkon prý obrovský hit a tím pádem i obrovský problém. Všichni tam prý teďkon normálně chodí po ulici, jako my jsme hráli ty Pokémony a oni hrajou hazard.
2: Takže tady se točí těch 600 miliard.
1: Přesně, oni jsou na tom ještě hodně už. Tak dokonce tak blbě, že jeden 48-letý průvodčí hromadný dopravy, opět, očividně to má jako nějaký firemní bonus, tak si z firemních prostředků vzal a prosázel 17 000 filipínských pes, což nejsou psy, to je zhruba 6 000 korun, a následně se inscenoval falešný přepadení a tvrdil, že mu peníze ukradli lupiči.
2: No, wow. A šel na to chytře.
1: Tak vem si, že ty prostě prohraješ prachy a pak a ještě zahraješ svůj vlastní jako únos a i tam to pokazíš.
2: Zkusil jsem, nevyšlo.
1: Očividně týpek rád riskuje.
0: Všímáte si vždycky, jak hrajem s Vincentem, tak řekne tři ale skvělý náměty na filmy. A vlastně jsou to titulky, co se stalo za poslední dny.
1: Všechny bych chtěl hrát, hlavně ty Filipínce.
0: Tak zase někdy příště si s vámi zahrajem.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Atención, señoras y señores!
9: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
8: Yes,
9: taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři.
8: Yes,
9: taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat.

0: praha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
2: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
3: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
2: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
3: Jirská kletba.
2: Tak přijďte.
4: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
5: Poslední táborák léta? To jo? Ale...

hity na Hitrádiu. Léto je lepší s Hitrádiem. Hitrádio, když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hitrádiem. Hitrádio.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih, ne,

0: Radio City, Zara Larsson, Andrejka, Vincent a Dominik, vy posloucháte Hit Radio City. Kamarádi, mám na vás otázku.
1: Jsem s ním.
0: Googlíte si někdy? Svoje jméno hledáte si?
1: Já se vždycky zhrozím.
2: Já to nedělám. Zásadně se nemám plánu většinou ten den naštvat.
1: Já na to jdu. Teď řekni něco, jdu rychle vygooglit Andrejku.
0: Vincent Navrátil třeba. Jo, ty nejdeš jí. No přátelé, nemusíte zrovna dělat třeba show businessu, že? Můžete být kdokoliv trošku úspěšnější ve svém oboru, abyste si přečetli něco o tom, co o vás píšou, ale děláte to.
1: Mám. Takže 4 otázky na Andrejka Bezděková. S kým chodila Andrea Bezděková? Jo, je tady Martin Švach, Marek Lambora, Sebastian Navrátil. Kolik váží Andrea Bezděková? 44 až 47 kilo. Sedí to?
2: Sedí.
1: Sedí to?
2: 47?
1: 44 až 47.
2: Už dávno ne.
1: Má Andrea Bezděková děti? Zatím ne. Jaké vzdělání má Bezděková? Středoškolské vzdělání, vysokoškolské nedokončila. Já taky, sestr. S kým žije Andrea Bezděková? S nějakým Navrátilem?
2: Všechno víš. Ne.
1: Ten Google všechno má? Všechno
2: já už tak nemusím ani vejít, ty už o mě všechno víš.
0: To budou ale rychlý rande.
2: Pozor, já se negooglím, ale vím, kdo googlí za mě. A to jsou moje kamarádky, které dělají vyloženě investigativu. Několik tajných falešných profilů a nebojej se ani vzájemné korespondence.
1: Jakože dopisujou
2: tomu. Aby zjistili
1: tomu
2: to, co potřebují.
1: Jakože napíšou svému klukovi z účtu někoho jiného. Ahoj.
2: Prověrka. Klasická prověrka.
0: Oni se spolčou takhle, dámy, slyšíte
1: počkej,
0: to?
1: Takže ta, co mi volá a nabízí mi novej tarif u jiný telefoninky, to je moje holka přestrojení.

0: 6:33, posloucháte Hit Radio City. Tohle byl Alex Warren s vámi, Dominik, Vincent, taky Andrejka. Hele, zdá se to jenom mně, nebo letos komáři si dali pohov, dali si pauzu?
1: Ne, uhynuli tím horkem.
2: Ale mám pocit, že...
1: Uškvařili se za letu.
2: Čím více míní komárů, tím více je vos, ale ono ani vos nebylo ten rok tolik.
1: Ne, nebyl jsi na vodě, Vincente. Tam se nemohl
0: byla jako jediná?
1: Ano, a úplné roje. Ty jediný, co si chtěl dělat, bylo plout na vodě, protože jedině tak si mohl trošku jako...
2: Grzabí vosy.
1: Nikdo, nemají predátora.
2: Nemají?
1: Ne.
2: A nechceš se jako přihlásit, když máš s nima takový problém?
1: No však...
0: Jako predátory.
1: Několik jsme jich nechali utonout v pivu.
2: Nechali utonout. Takže tady alkoholici, vosy, místo toho, aby jsme jim pomohli jako společnost, tak je v tom necháme.
1: Ale pomáhat máš včelkám. Včelku, když vidím ve vodě, v bazénu, vždycky zachráním.
2: Ano, takže když vidíte včelku, která má problémy s alkoholem, tak jí pomozte. Vosu nechte, ať tomu alkoholimu podlehne, jo? Takhle.
3: Praha je Vltava a Vltava je Praha. Plouchá nám u kotníků už od času kněžny Libuše. A jak ta ní chutná? Vyhraj křišťálovou večeři Deluxe pro dva. 3 hodiny na prosklené lodi Prague Boats, bohatý raut, láhev vína a romantika. Na plné pecky. Už tento čtvrtek odpoledne na Hit Radio City.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
8: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
9: Montujeme,
10: vyklízíme,
9: krabice vám zapůjčíme.
10: Těžký kusy, to je naše.
9: Však recenze mluví za vše.
10: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
9: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
11: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
12: Levels.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
15: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
14: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
19: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
6: Reklamy byly dlouhé?
4: No jo,
6: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hit Radio City.

0: před šestou Offenbach na Hydrádiu City. Kamarádi, no podívejte na ty hodiny. My se musíme loučit. Tam mně se líbí myšlenka Andrejky, která řekla při pohledu ven, já nemám ráda takovej ten přechod. Jako z léta do zimy, ale on je srpen furt ještě.
1: Já vím, já jsem si to uvědomila, beru zpátky, je tam nádherný počasí. Ještě pořád můžete spát pod čirákem.
2: Oni obecně ženy totiž nemají rádi ty přechody.
1: Tak promiň.
2: Proč to bereš osobně?
0: Já je v tom nechám a zítra...
2: Ne, prosím, zeskoč do toho.
0: Zítra od 3 hodin zase na místech, jo? Buďte u toho, hity, sranda, těšíme se. Andrejka, Vincent, Dominik.
2: Čau!
3: Ahoj!
1: Ahoj!
4: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši

také na úrovni Jesenice, pokud jedete k letišti. Krátké po pojíždění vás čeká na Štěrboholské spojce a také v centru metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
1: Ahoj, my jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
2: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
1: protože pro vás máme
2: marmelády bez cukru. Jahoda,
1: malina,
2: mrnka,
1: švestka
2: nebo mango.
1: Ochutnejte si bez cukru,
2: bez chemie
1: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nákupy školních a výtvarných potřeb jsou v plném proudu. Navzdory slevám musí rodiče sáhnout hluboko do kapsy. Zhruba 40% domácností odhaduje školní výdaje na více než 3000 korun. Oproti loňsku zdražily hlavně výtvarné potřeby, sešity a aktovky. Fakultní nemocnice by mohly společně nakupovat drahé zdravotnické přístroje. Získaly by lepší ceny. Po schůzce s premiérem a řediteli nemocnic to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jeho rezort má teď lepší představu o tom, jaké stroje bude nutné v dalších letech pořídit. Nákupy bude koordinovat. Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území. Původně měla stavba začít v roce 2029, teď se posouvá o 7 let. Generální ředitel společnosti Radek Mátl.
10: Dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teď nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
9: O silnici 1/35, která zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje už čtvrt století. České volejbalistky v Brně odehrají čtvrtý zápas a základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají aktuálně o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami.
7: Máš chuť na 90-ky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
9: Teplejší noc s velkou oblačností, místy déšť, zejména v Čechách, na jihu a jihozápadě může být kráno polojasno. Nejnižší teploty 15 až 11, zítra dopoledne pod mrakem, občasný déšť nebo přehánky, no a během odpoledne a večera pak čekáme ubývání mraků. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu do 25.
11: Krásný večer, je tady 6. hodina, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě startuje Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste ready, protože budeme startovat s naprostou ikonou popu. Tohle

prostě Metallica, The Unforgiven, posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásný večer a možná si ho uděláte ještě krásnější, protože moc hezký číslo tady máme. Prosím vás, víno v Evropě pijeme už 6 000 let. 6 000 let, to je neuvěřitelný. Jeden z nejlepších vynálezů lidstva je náš blízký přítel, díl než třeba bronz a železo. To je jako fantastický. Není náhodou podle mě, že v podstatě až v té době se celá lidská civilizace pohnula pořádně kupředu, jo, protože pojďme si říct, po pár skleničkách vína máme prostě takový iniciativní nápady a jsme takový aktivnější, tak na to prosím myslete, hlavně to nepřehnat, jo? Ale těch 6 000 let to by se mělo oslavit. Minimálně těmi nejlepšími hity Sandra a

0: Prince a Mamma Mia. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný úterní večer, díky, že jste si nás vybrali jako svoje parťáky. Spolu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a už za chvilku, třeba Vangelis, taky Moloko, nebo... Bryan Adams a jeho Summer of 69. Tak nikam nechoďte.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka CZ.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
7: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
8: Co to zas po pájsku je za pikle?
9: Pikle? Ale ne, pikl.
8: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: 30 let tančícího domu.
14: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
13: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
14: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
13: Více informací na stránkách www.td30.cz.
15: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
16: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: The time is now. Posloucháte Hit Radio. No, velice zajímavý číslo tady mám. Prosím vás, už údajně víme, kolik ročně umíme ušetřit.
1: Jo.
0: Každý Čech prý ušetří ročně 43 tisíc korun. V průměru teda.
1: Jo.
0: V průměru, prosím vás. Největší motivací pro nás údajně je doba důchodu. Samozřejmě pač nevíme, jak bude vypadat důchod, jestli se ho dožijem vůbec, že jo, nebo tak. 43 tisíc. Já mám takový pocit, že někdo spoří za mě. Prosím vás, jestli spoříte za mě, tak to dělejte hodně poctivě, jo. Já se potom ozvu, až přijde ten čas. No, tak vy, co vám to opravdu jde, gratuluju, užívejte si to za nás všechny ostatní. Já posílám další hity Žentu a Proklínám. Jdem na to.

0: Life is Life, Opus s námi na Hit Radio. Přeju krásný, pozitivní, ideálně usměvavý úterní večer. Spolu cestujeme časem pomocí těch nejlepších hitů z 80., 90. a milénia. No a už za chvilku třeba tenhle fantastický song. Ten její hlas, to není možný. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Už za malou chvilku.
1: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kdy je učitel za hvězdu?
1: Když vezme děti na Březovou. Březová.
0: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
1: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou. Březová.
0: resortbřezova.cz.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Krásný večer, 7:00 je tu. Doufám, že máte krásný úterý. Další hity k tomu teď Ice MC.
7: Hit radio. Step on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

Respect, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a krásnou oslavu rajčat přeju. Ano, ve španělském Buñolu, prosím vás, probíhá tradiční La Tomatina, festival, při kterém po sobě lidi hromadně házejí rajčaty. Mám pár kamarádů, co tak strašně nesnášejí rajčata v jídle, že by tenhle festival naprosto zbožňovali. Původně to začalo v roce 1945 mezi mladými lidmi, nastala se z toho tradice, takže do ulic se dneska navezou desítky tun rajčat a tak do hodinky je tam totální rajská bitva. Jako trošku plejtvání, ale víme, že rajčat bývá strašně moc a už to pak nikdo nechce, to už je jak cuketa trochu. Tak si jenom říkám, jak by to vypadalo v Česku? Jako s čím bychom házeli my? Cuketama by to podle mě bolelo, to není dobrá volba. Tak leda třeba bramborovým salátem, no. Akorát do druhé ruky bychom potřebovali řízek, aby to mělo trochu balans. No Name a Věčnost právě teď do uší.

0: Radio.
1: Jste s Hit Radiem, tohle je Cyndi Lauper a That's What I Think. Krásný úterní večer přeju vám všem, co jste s námi. My si spolu dáváme takovou cestu časem, že jo, to je jasný prostě. Za těma nejlepšíma songama z 80., 90. a milénia. A to je prostě samý poklad, jo. Za chvilku třeba Everything But The Girl, taky Scorpions a Wind Of Change. Nádherná věc. No a taky tohle. Come on, Eileen a Dexys Midnight Runners už za chvilku, tak buďte s námi.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Atención, señoras y señores.
9: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
8: La Tropical!
9: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
8: Yeso!
9: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
8: Awarashar!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firma na zážitky
11: CZ.
13: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
14: Oh, špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Scorpions a Wind of Change na Hit Radio. Přeju krásný večer. A prosím vás, můžete mi říct, co mají ty želvy za problém? Želva. Kliďas, že jo, pomalu chodí, jo, pohoda, domeček si musí nosit sebou, jak je lína. No hele, vůbec ne, tak my jsme tady v Česku jenom za poslední, podle mě, 14 dní řešili dva útěky želv, jo. A teď si představte, že jedna želva, Molly se jmenuje, je to africká želva, a žije v Kanadě, jako domácí mazlíček. No a ta se na konci července taky vydala do světa, jo. Samozřejmě začalo být divn, když návštěvníci místní přírodní rezervace hlásili výskyt africké želvy, ač ta se tam prostě normálně vůbec nevyskytuje. No a tak se po 14 dnech podařilo tuhle bláznivou želvu vystopovat a vrátit ji majitelům. Ona za ty dva týdny ušla 20 kiláků. To jako na želvu s těma pidinožičkama vůbec není málo. Já se trošku bojím, jestli teď želvy neplánujou nějaký ďábelský plán, protože jako opravdu začínají utíkat. Tak prosím vás, jestli máte doma želvu, koukněte na ní. Jestli ta malá potvora náhodou nespřádá ďábelský plán, jo? A když tak, ať vám práskne i svoje komplice. Paolo a Čara.

0: Heart a Fergal Sharky, posloucháte Hit Radio. Krásný večer s Hit Radiem Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No čekají nás třeba Tears for Fears, taky Annie Lennox. A k lepšímu úterý, taky Reddy Kirken.
1: Dokud jsem nepoznal, je to trest, či velmi vzácný dár.
0: Ty jsou prostě skvělý vždycky. Song poslední dobou už za chvilku do uší.
2: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: zařídí.
1: Montujeme,
2: vyklízíme,
1: krabice vám zapůjčíme.
2: Těžký kusy, to je naše.
1: Však recenze mluví za vše.
2: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
1: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
3: To je boží kuchyň.
4: A jak je praktická.
5: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
3: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
4: Je skvělá. Vyťardo.
5: www.jninteriér.cz.
6: Využijte váš prostor.
7: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
8: Pyžámko s jednorožcema.
7: Máme.
8: Bundu a sovčelky s kočičkama.
7: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
8: Tepláčky, tyhle mám děravý.
7: Máme tyhle s dvojitými koleny.
8: A hlavně méně.
7: Neboj, máš ho už v batůšku.
8: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
7: Pyžámka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
1: Hezký večer, 8 hodin s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a milénia.
9: No a tohle, to už je Britney Spears. Baby, one more time.

Collins dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. Tam máme chvíli po 8 hodině. Před chvílí zapadlo slunce, dneska ve 20.01. A mám pro vás smutnou zprávu. Ano, to je letos naposledy, co slunce zapadlo po 8 hodině. Je to strašný, ale je to tak, dámy a pánové. Od zítřka už se to začne před 8, jo? A v podstatě do tohohle stavu se dostaneme opravdu až příští rok. No, tak doufám, že jste připravený na dlouhý, temný večery při svíčkách, nějakých hezkých filmech samozřejmě. Ona je to romantika, ale přece jenom ráno za tmy, večer za tmy, už je to tu zas. No,

0: Just a Girl právě teď v éteru Hitrádia. Hezký večer. Přeju krásné úterý, za týden touhle dobou už budou vaše děti zjišťovat, co vám zapomněli oznámit, že si mají přinést. Ale hele, žádný stres, jo? To nemá smysl. Stres to akorát celý zhorší. Nádech, výdech, první týden bývá vždycky náročný, no pak už do toho zase vklouznete a budete dobrý. Přísahám, fakt. No a co můžu slíbit 100%, to jsou další hity. Za chvilku Shania Twain, Europe nebo...
1: Jednou ráno přišel vítr,
0: nebo buď jednou ráno, tak buďte s námi.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: zlepši si náladu.
1: Let's go.

Tony Buty a Jednou ráno v éteru Hit Rádia. Krásný večer. No, prosím vás, pokud se vám nic moc nechce, jo, tak v pohodě. Nemusíte, ale tady takový kousek motivace. Prosím vás, přesně dneska, ale v roce 1875, Matthew Webb přeplaval jako první člověk Lamanšský průliv. No, trvalo mu to krásných 22 hodin. To je šílený. Představte si, že plavete 22 hodin v kuse. Mně stačí, když občas zapomenu si udělat při plavání pauzu a plavu třeba 8 minut v kuse a pak mám pocit, když vylezu ven, že na mě nefunguje gravitace, nebo teda, že funguje příliš mnoho. Tak prosím vás, asi nemusíte plavat nutně 22 hodin v kuse, ale třeba vás to namotivuje si dojít aspoň na chvíli zaplavat. Jo, pak si dáte hranolky, langoše a všechno bude fajn. Prostě ten balanc, to je naprostý základ života. Další hity k tomu.

0: Itálie, takhle na večer Richie Epoverdi, Made in Italy v éteru Hit Radio. Přeju vám krásný úterý, díky, že jste si nás vybrali jako svoje společníky k večeru. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si hezký zbytek večera. Spolu se slyšíme opět zítra ve 12 u srdcovek. Rozhodně stojí za to si to poslechnout, bude to opět nabitý. Budu se těšit, mějte se krásně a za chvilku třeba tohle. Janet Jackson, Together Again, taky Aha nebo Bahamen. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Březová. Kdy je učitel za hvězdu?
2: Když vezme děti na Březovou. Březová.
1: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
2: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou. Březová.
1: resortbřezova.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru, jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ. Rádio.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru, jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.